0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, kysáci, a není tomu jinak ani 5 minut po 2 hodině raní. Já doufám, že si užíváte krásnou noc. Je mi jasný, že většina z vás nespíte právě proto, že pracujete. Ale to, že můžete v práci poslouchat Rádio Kiss, si myslím, že je jako velká výhoda. A že to díky tomu může hezky utíkat, že s našimi hity prostě ten čas pádí o něco rychleji. Na druhou stranu, jestli vás vaše práce skutečně baví, tak možná ani nechcete, aby vám to utíkalo. Tak je to taková jako další téma, který můžeme probrat v téhle hodince. Dejte vědět na apku Rádia Kiss, jako jestli chcete, aby vám vaše práce takhle přes noc utíkala, anebo naopak byste byli rádi, kdybyste mohli zastavit čas a v té práci být klidně od nevidím do nevidím. Jo, dejte vědět, budu moc ráda. Teď už samozřejmě k písničce na přání. Líbí se mi, že si necháváte v jukeboxe hrát něco, co není úplně obvyklý a co třeba nehrajeme úplně často. Od toho vlastně jukeboxy jsou, abychom slyšeli něco, co třeba neuslyšíme týden, měsíc, kdo ví. Takže já už v tuhle chvíli zdravím Pavla, ahoj, a zdravím ho do Skotska.
2: Krásný večer, Wendy, krásný večer, kysáci. Můžu poprosit písničku od Miklose Josefa, Hard to be Handled, a bylo by to pro všechny, kteří poslouchají tohle úžasné rádio. Pro tebe do rádia, pro všechny kysáky, kysačky, prostě úplně pro všechny. Díky, Pavel ze Skotska.
1: Posíláme Hard to be Humble všem, kteří Miklase samozřejmě máte rádi, fandíte mu, tak tady song právě

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Krásné ráno, kysáci. Pokud byste nevěděli, co je dneska za den, tak máme pátek s datem 28. srpna. To znamená, že už opravdu jsme doputovali ke konci prázdnin. Je tomu tak, příští týden jdou děti do škol, do školek a kdo ví kam ještě, všude, kdo jde, jestli jste tedy školou povinní, ať už je to střední, vysoká, základní a podobně. No, někdo se těší do té školy, někdo ne. Já každopádně doufám, že ten vstup bude pro každého tou pravou nohou a že... Jestli nás poslouchá někdo, kdo jde příští týden do školy, takže se těšíte. A i když se možná úplně netěšíte, tak si na tom najdete to hezké. Stejně jako Scotty, který teď nechal tenhle vzkaz a my mu teda hezky zahrajem. Scotty, ahoj.
2: Ahoj, Wendy, hraješ naprosto famózně.
1: Děkuji.
2: Děkuji. Prosím tě, zahraj něco od M People, něco nějakou prostě pohodovku, ale rytmickou. A já taky makám, dodělávám školku, dělám dneska kuchyň, bude asi do rána, tak zdravím všechny truhláře, no protože nám děti nastupují prvního, že, takže musíme makat. No a v sobotu pokračovat. Tak jo, díky, pěkný večer, hraješ fantasticky.
1: Scotty, já ti moc děkuju. A ano, byl to ten oslý můstek právě k té škole, tak ty stavíš školku, děláš tam nějaké věci, tak samozřejmě, ať to dobře dopadne, ať se to dětem líbí. A vybíráš M People, který jsem teda taky ještě tady v Jukeboxech nehrála. Takže velmi ráda si tuhle pohodovku užiju s tebou.

Pubertáci, loni vydala Lady Gaga svoje album Mayhem, kde je 14 skladeb, včetně Abracadabra, kterou jsme právě teď slyšeli. No a klip k tomuhle songu se stal absolutně virálním na sociálních sítích. No, tak jsem se dívala, kde bychom se na Lady Gagu mohli jet podívat, pokud bychom chtěli její show vidět naživo. A nikde. Kysáci bohužel absolutně nikde. Ale našla jsem, že má několik Guinnessových rekordů, tak si pojďme alespoň najít ten nejvýraznější, který jakoby je takový jako nejvíc. A je to největší návštěvnost bezplatného koncertu ženské interpretky. Je to Guinnessův rekord z 3. května roku 2025, kdy na pláži Copacabana v Rio de Janeiro přišlo přibližně 2,1 milionu lidí podívat se na koncert Lady Gagy. Drží taky například rekord za 13 nominací na MTV Video Music Awards, a to během jediného roku. No a v roce 2009 byla nejstahovanější zpěvačkou v USA. Takové jsou rekordy Lady Gaga. Před námi už ale Robbie Williams. Nevím, jestli má nějaký rekordy, ale rozhodně patří k nám na playlist Rádia Kiss. Vy si ho užijete právě teď se songem Supreme.

0: Počin všech moderátorů Rádia Kiss pod taktovkou Žána Luka, který samozřejmě tohle všechno zmixoval, a věřím, že se vám to líbí, a myslím, že Kiss Message se opravdu hodně povedlo.
1: Noční jukebox.
0: Co se ale taky povedlo, je to, že se k nám někdo dovolal. Tak halo, halo, kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady Mirek.
0: Mirku, přeju ti krásné ráno, dovolal ses do jukeboxu, tak prosím tě, je to poprvé, nebo už jsi někdy tady byl v éteru?
2: Už jsem byl v éteru.
0: No tak jasně, tak ty seš ostřílený. Co budem hrát?
2: Já bych dal System F, Out of the Blue.
0: Dobře, je to tam, dala jsem to do playlistu, a pro koho to bude?
2: No, bude to tak pro všechny, kdo poslouchá, kdo nespěj. A...
0: Dobře. Můžeš mi prozradit, proč nespíš, jako nemůžeš, nebo seš v práci?
2: Ne, nejsem v práci, ale už jsem v zůru.
0: Tyjo, to je zvláštní. No. Hodně brzo teda.
2: No, ten šel spát tak 9 hodin. Tak...
0: Aha, ok. Tak jo, to chápu. Dobře, Mirku, tak já ti přeju krásný den dnešní, ať si ten pátek užiješ. Čeká tě o víkendu něco, na co se těšíš?
2: No, takový normální klasický víkend.
0: Co to znamená klasický víkend u Mirka?
2: No, takový lehátko a prostě jaký odpočívání.
0: Super. OK, tak jo, tak dospi, prosím tě, tu dnešní noc, jo, když už jsi tak brzo vzhůra, měj se hezky, ahoj.
2: Tak jo, děkuju moc. Děkuju.

0: jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Pharrell Williams zpíval o štěstí ve svém songu Happy a samozřejmě Be Happy je i slogan Rádia Kiss. Kdybyste si chtěli oslavit takový mezinárodní den štěstí, tak si kysáci počkáme do 20. března, ale už teď si to můžete poznačit 20. březen, den štěstí. Pak ale existuje, je takový méně oficiální a je to den, kdy se děje štěstí. Ten ale připadá na 8. srpna. A to už je bohužel teda za náma. Takže i ten si zapište, on ten rok stejně uteče, známe to. No, co ale utíká, je teda i dnešní noc, musím říct, kysáci, blíží se, no, za chviličku 12 minutek nás dělí od 3 hodiny raní, takže opravdu za chvilku budeme za polovinou nočních jukeboxů. No a já zdravím Pítra do Olomouce.
3: Dobré ráno, Wendy, prosím tě, byla bys tak hodná a zahrála mi tam písničku Odmíraj, když nemůžeš, tak přidej víc. Bylo by to pro Míru Niznera, pro mýho brášku Julia se vzkazem Neflákej se a makej, proto ti to pouštím. Díky moc, Pítr z Olomouc.
2: Myslím si, že se, Pítře, najde více lidí, kteří by takový vzkaz potřebovali. Ostatně myslím si, že každý někdy potřebuje tak jako nakopnout a myslím si, že Mirajům se tenhle song na to nakopnutí opravdu povedl.

0: 3:00 kysáci, je tady 3. hodina raní, Wendy je s vámi a pokračujeme s písničkami na přání.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox.
0: Jukebox.
2: Žijem pro moment, právě teď song z roku 2013 za námi a před námi. No, to si schválně poslechněte. Ahoj Filipe.
3: Ahoj Wendy, přeju ti hezkou noc, vy všem kysákům a jestli bych tě mohl poprosit, šlo by zahrát lepší než originál od Magdičky z odpoledního jumpu, bylo by to pro tebe do studia a jinak, ať nám to všem uteče ta noční, tak přeju hezkou noc všem kysákům, ještě jednou.
2: Krásný. Tak dneska už zazněl moje duo Lepší než originál, který jsem naspívala s manželem, potom to byl i s Ludoveckou Roman Anděl, no a teď je to Magda. Kdo bude další? Vypadá to, že rubrika Lepší než originál je stále oblíbenější, to jsme samozřejmě moc rádi, tak se podívejte na trio Alex, Patrik a Roman, kteří mají teď novinku v Lepší než originál, tak se na to podívejte, hlasujte, no a jdeme na Magdu!
0: Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Krásné ráno, kysáci a kysačky, 3 hodiny 17 minut k tomu. Doufám, že ještě máte dost energie, protože někteří tady se mnou budete až do 6 hodiny raní. Někteří možná ještě díl. Nevím, do kolika máte svoji práci, ale teď už zdravím Marcelína, který nám řekne, co budeme hrát. Ahoj!
2: Ahoj Wendy, poprosil bych tě zahrát Juice Viga, bylo by to pro mýho taťku Míru, pro mý dva brášky, Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Horáka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Páru Zláku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Užvaného Valenťáka, pro Pepika Ampeka, pro Zdenka Vavříka, pro Lukáše Čermáka, taky pro tebe a pro všechny kysáky, ať se nám dobře jezdí a všichni dobře dojede. Díky, Marcelino.
1: Páni, ty bys dal dohromady fotbalový tým? Chlapče, kolik toho bylo. Doufám, že se na nikoho nezapomněl a tady posílám song, o který jsi řekl, tak hezký ráno i tobě.

Kysáci, posloucháte noční jukeboxy. Máme 15:30, Wendy Vronka je s vámi. No a za chvíli tady budeme mít po koroně, která teď bude s songem Try Me Out tady na našem playlistu, budeme mít Dua Lipu, jo. A Dua Lipa, ta se narodila 22. srpna, takže nedávno oslavila 31. narozeniny. O tom jsem ale úplně mluvit nechtěla. Chtěla jsem mluvit o tom, jestli její tvorba nebude zasažena přílišným štěstím v lásce. Jo, abych to uvedla na pravou míru, tak viděla jsem nadpis Dua Lipa má problém, možná je moc šťastná. Ona se totiž letos vdala za britského herce Caluma Turnera. No a jelikož dříve psala svoje hity hlavně díky tomu, že měla zlomené srdce, tak se jaksi někteří bojí, že potom, co se vdala a bude šťastná, že jí vlastně

nebude nic moc inspirovat. Ale já si myslím, že i hezký věci, právě štěstí a to dobrý v tom životě může přinést mnohem možná větší inspiraci než zlomené srdce. Takže otázka na vás, kysáci. Co si myslíte? Vznikají podle vás lepší písničky z toho, že je někdo šťastný, nebo z toho, že má někdo zlomené srdce? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Krásné ráno, kysáci, čtvrtá hodina se nám blíží, ale do té doby stihneme ještě vaše přáníčka. Samozřejmě, že playlist máte v rukou vy, kysáci a drahé kysačky. V tuto chvíli zdravím Kamila.
2: Ahoj, mohl bych poprosit o písničku od Vohnoutu z Vás českých bohémů a jinak všem, kdo jsou v práci, tak ať vám to utíká, ať jste brzo doma. Pelíšku. Ahoj.
1: A já samozřejmě se ještě zastavím u tématu, který jaksi se pojil tady k Dua Lipě, která před chvílí nám tady dozněla se svým songem Houdini. Já jsem se vás totiž ptala, co si myslíte, že inspiruje interpreta, skladatele, zpěváka, kohokoliv k tomu, že píše dobrý songy. Jestli je to to, že je šťastný, anebo naopak šťastný není. Šárka to má jasný. Ta napsala, že určitě je lepší interpret, který má zlomené srdce. A vypisuje do svých songů tohle srdíčko. Co ale Ondra?
3: Ahoj, dobré ráno všem, tady střelec Ondy X. Já si myslím, že Dua Lipa bude pokračovat tak, jako doposud. A je úplně jedno, jestli se zlomeným srdcem nebo šťastná, protože i v šťastný dobách dokážou vzniknout krásný texty, krásný songy, zamilovaný songy, songy do života a podobně. Takže já si myslím, že úplně v pohodě. Mějte se, čau.
1: Super, Ondro. Proč se to pojilo k Dua Lipě? Vy, kteří jste to neslyšeli, tak protože jsem viděla takový titulek, kde měli někteří redaktoři strach, aby Dua Lipa dělala dobrý písničky i poté, co se vdala. Protože většina jejich hitů vznikla právě díky tomu, že měla zlomené srdce, no a teď, když je šťastně vdaná, tak najednou zlí jazykové tvrdí, že už nebude skládat hity. Tak já si myslím, a mám stejný názor jako Ondra, že prostě hezký písničky můžou vzniknout i z krásných samozřejmě pocitů chvil a ty vám přeju, kysáci. A teď je třeba budete mít i s Vohnoutama.
0: Radio Kiss.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, zpřímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Fall in love za námi a samozřejmě Usher s Pitbullem na rádiu Kiss. Tak my tady máme další písničku na přání. Už se to tady rozezvonilo. Samozřejmě číslo 210-323-323 stále platí. Tak krásné ráno, tady Wendy, rádio Kiss, kdo je tam?
2: Ahoj Wendy, tady Franta u telefonu.
1: Franto, přeju ti krásné ráno tedy, nebo já nevím, jak tomu říkat tady téhle době, ale je 3:15, ty evidentně nespíš, takže i tebe se zeptám, si v práci, nebo doma, nebo kde?
2: Přesně, teď mám volno, za chvíli začíná zatmění měsíce, takže se akorát přichystávám aparaturu.
1: Ty, a to je pravda, já jsem to četla, že dneska ano, půlnoc na 28. že bude částečné zatmění měsíce. Co to znamená, že se chystáš aparaturu?
2: Dalekohled, protože bude 90% a je to vlastně taková reciprocita oproti tomu zatmění slunce, co bylo, že jo? Že to vyjde na stejno 90 na 90, no.
1: Aha, okej, okay, tak jo, tak ať to hezky vidíš. Jak jsi řekla aparaturu, tak já jako DJka jsem si řekla...
2: Dalekohled.
1: No, tak já jsem si říkala, že možná budeš chystat nějaký DJský pult a třeba si něco zahraješ. Tak ale stejně si něco zahraješ, protože jsi dovolal do jukeboxu, takže co to bude?
2: Prosím tě, jestli by si byla tak hodná, zahrála mi, jestli jsme dneska ještě nehráli Blade Up od One Republic.
1: Nehráli? Ne. A pro koho to bude?
2: Prosím tě, no pro hlavně pro mě, pro tebe a pro všechny, co jsou zůru, no a jestli to taky potom ještě budou moct všichni sledovat to za tý měsíce, hlavně kamionáci. No a jinak, jak jsi to říkala s tím Dua Lipa, jo?
1: No.
2: Tak já ti můžu říct, že ty, co to takhle předpovídali, že se vdala a že už sonky nebudou,
1: no.
2: Tak si myslím, že opravdu, že nebudou. Protože když si jmeš veškerý hity, slavný hity všech těchto kapel i různých zpěváků, všichni, co udělali ty super hity, tak to vždycky naspívali a hlavně napsali ty písničky po tom rozchodu. Že?
1: Jo, jo, vždycky nějaký trouble, že no. Přinesl největší hity.
2: Přesně, přesně. Oni se z toho vypsali, často psali třikrát, čtyřikrát, a když se podíváš opravdu, ty to znáš tady z hudebního branže, seš, takže prostě, když si píváš na jakýkoliv hity de facto, tak to je prostě všechno jenom z tohohle z toho. Teď i český Jakub Smolík, že jo, vyhrává v Lásce, kdo jí to mín, tak ten to taky napsal, vlastně když byl na vojně, když se rozešel s holkou, že jo.
1: Je to blbý, když ti prostě tisíce fanoušků na celém světě přeje, aby ses rozvedl, ale... Hold, uvidíme, jak to bude. Tobě každopádně přeju, ať vidíš teda hezky tenhle úkaz měsíční, který dneska v noci je, a někdy zase naslyšenou. Měj se, ahoj.
2: Tak jo, díky, ahoj, ahoj.

0: Dario G, Heaven is Closer je na startu 4. hodiny raní a Wendy Vronka vám přeje krásné ráno, kysáci.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Vánoční Jubox.
1: Kysáci, krásné ráno, za námi song Welcome to my life a já vás vítám ne ve svém životě, ale v nočních jukeboxech. Samozřejmě stále hrajeme písničky na přání a já zdravím Maru, ahoj.
2: Ahoj, Givendy, mohl bych tě poprosit o jakoukoliv písničku, výběr nechám na tobě nebo na dalším posluchači. Chtěl bych to poslat tobě do rádia, mě na cestě, ať mě ten páteček uteče. Pro moji drahou sestřičku, která dneska slaví narozeniny a pro všechny moje kamarády, kamarádky známí. Děkuji moc, Mára.
1: A vzhledem k tomu, že výběr si nechal buď na mě nebo na posluchači, tak já to samozřejmě nechám na posluchači, protože pro mě tady tyhle jukeboxy nejsou, jsou pro vás. Kysáci. A co budeme hrát, už vybírá Martin.
3: Ahoj Wendy, když nám končí ty prázdniny, mohla bys nám ještě léto připomenout písničkou Sirtaky od Aromy a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxilomouc, pro Bábinu, dětka Šerka Šneka, kamionáka Endu, kamiončku Peťuli, pro kolegu Pítrse, Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavličkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kysáky, co právě poslouchají. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Taky jo. My se nejenže ocitneme ještě v naprosto horkém létě, ale bude to přímo řecké léto, tak si ho užijte.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Přiznám se, že kapelu No Angels, která teď dozněla na rádiu Kiss, jsem hodně poslouchala, ale taky jsem si už hodně dlouho nepustila žádný jejich song jako doma, jo, že bych prostě cvičila, něco dělala a pustila si No Angels, a přitom to byla tak dobrá kapela, tak dobrá dívčí skupina a vlastně nic novýho jsem od nich teda dlouho neslyšela. Každopádně There Must Be an Angel, převzatá věc, ale dobrá. Mária, teď zdravím v jukeboxech.
2: Ahoj Wendy, přeji krásný ráno tobě do studia i všem kysákům. Zahraj nám pro pohodový pátek něco od Apollo 440. Díky, čágo Mario.
1: Tak co bych pro vás neudělala samozřejmě pro pohodový páteček? Já doufám samozřejmě, že pohodový pátek mít budete. Dejte klidně vědět přes apku Rádia Kiss, co budete dělat takhle v pátek. Jestli budete pracovat, nebo jste si prodloužili víkend. Nutno říct, že před námi je poslední prázdninový víkend. Příští týden už to začne, školy a podobně. Jako doufám, že vás to nestresuje, jestli jo, tak už jako se upštím a raději tady pustím song Apollo. Ale přeju vám samozřejmě, aby ten nový týden a vůbec nový školní rok začal skvěle. A věřím, že když u toho bude Radio Kiss, bude to lepší a lepší.

Kysáci, před námi Marky Mark a taky Prince Ital Joe a song United. Marky Mark je ve skutečnosti dnešní hollywoodský herec Mark Wahlberg, že jo? A s Prince Italem Joem se údajně náhodně potkali v roce 1993 na letišti v New Yorku. Padli si doslova do noty, protože začali potom společně nahrávat. Skladba United, která je před náma, vyšla v roce 1994. A třeba v Německu byla hned 5 týdnů na prvním místě. A celkem se v hitparádě držela 23 týdnů, což je pro oficiální německou hitparádu opravdu jako velký úspěch. No a to je asi tak všechno, co bych o tomhle hitu řekla. Po něm tady bude i Armin van Buuren a Good Boys. No a potom už opět přijde na řadu vaše přání.

0: Noční Jukebox.
1: Na Radio Kiss nám zaznělo známé číslo 210-323-323 a já už se ptám, halo, kdo je tam?
2: Tady Mirek.
1: Mirku, přeju ti krásné ráno. My jsme spolu samozřejmě už chvilku mluvili, tak já vím, že jsi na cestě, kam jedeš?
2: Jedu domů na Moravu, do Bruntálu.
1: Je, Bruntál, tyjo, tam jsem strávila hodně času, jezdili jsme tam s divadlem. No, budeš tam na víkend, jo?
2: Ne, tam bydlím, ale na víkend jedu, možná pojedu na Valachy, na Závody.
1: Jasně, ok. Vypadá to na hezký víkend, doufám, že se ti vydaří. Nakonec jsme teda po různých peripetiích vybrali doktora Albana, tak mi řekni, komu to chceš poslat?
2: Všem kysákům, co poslouchají a svojí přítelkyni, která všem spí.
1: Ta spí, taky to budeš muset říct, že jsi volal do éteru Rádia Kiss.
2: Věří mi to.
1: Jo, myslíš, že ti uvěří?
2: Tak já si myslím, že jo.
1: Ok, tak jo.
2: Ono má puštěný při posteli.
1: Jo, tak dobře. Tak doktor Alban It's My Life už zní éterem. No a já ti přeju krásný víkend, měj se hezky, Mirku, ahoj.
2: Já vám taky.
1: Kysáci, v žádném případě nekončíme, protože se nám teprve blíží 5. hodina raní a my tady spolu budeme až do 6. Jo? Takže teď si dáme doktora Albana, pak taky Alesso a tak dále, Skútry tady vidím, song Weekend, to všechno ještě stihneme do 5. hodiny raní, tak užívejte.

0: Vendy Vronka je tady s vámi a budu tady s vámi až do 6. raní, ale teď se normálně mám na hodinky a to není už jako dlouhá doba, páni. Tyjo, uteklo to neuvěřitelně, takže teď už zvedám telefon a ptám se, halo, halo, kdo je tam?
1: Čau, Vendy, Michal u telefonu.
0: Míšo, ahoj, odkud voláš?
1: Teďkom zde 11.
0: Dobře, takže prostě cestuješ, jasně. Předpokládám, že teda jsi řidič.
1: Ano.
0: Mhm. Co tě tak jako láká? Chtěl jsi být vždycky řidičem? Bylo to tvoje přání, víš, jakože dělat tady tuhle tu práci?
1: Ne.
0: A co jsi přál?
1: Chtěl jsem být dělat pilot, anebo pilot závodního vozu.
0: Jo. No, ale tak jezdíš aspoň jako pilot?
1: Tak 132 už jsem s tím jel z kopce.
0: Ok, dobře. Tak co ti zahrajem na tu rychlou jízdu?
1: Where are you? Může být?
0: No, může být. Jasně.
1: To už jsem neslyšel, ty brdo, leta paně.
0: No já taky, ty brďo. Pro koho to bude?
1: Pro tebe a pro všechny, co makaj.
0: Děkuju moc, jo, makáme. A jsme dobří, ty jo.
1: Jo, že?
0: Jo, jo, jo.
1: Akorát jsme neocenění.
0: No tak co už, ale. No. Zase si můžeme postěžovat v éteru Rádia Kiss. Kdo to může říct?
1: Jo, že? To je pravda.
0: No, tak.
1: To je super.
0: OK, Míšo, já ti přeju, ať máš šťastně najeté všechny kilometry, samozřejmě.
1: Děkuju.
0: A zase někdy naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: The Chainsmokers a Coldplay uzavřeli pátou hodinu raní, respektive započali pátou hodinu raní a pokračují jukeboxy.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci a milé kysačky, krásné ráno vám přeju, teď 7 minut po 5. hodině raní. A díky vám všem, kteří jste tady se mnou byli třeba celou noc. A myslím, že vás nebylo málo, takže opravdu si toho moc vážím. Jinak v tuto chvíli zdravím hasiče do Pardubického kraje, kteří napsali, že chtějí něco zahrát, cokoliv, výběr nechaj na mě. Tak jsem vám jenom, pánové, chtěla říct, že vás obdivuju, klobouk dolů před vaší prací, kterou děláte. Opravdu máte můj obdiv. Co ale budeme hrát, samozřejmě nezáleží na mě. Jak už jsem dneska říkala, moje přání, ta tady, jakoby byla by asi vyslyšena, ale nechci, aby byla vyslyšena, protože jde o vaše přání, kysáci. A zdravím Hanze do autobusu.
2: Ahoj Wendy, poprosil bych tě o zahrání písničky od Paul van Dyka Another Way pro všechny řidiče, hlavně řidiče autobusů. Zdraví tě, díky, Hans.
1: Tak jo, všem řidičům posíláme Paul van Dyka. Užijte si to za volantem a hlavně vám přejeme šťastně najeté kilometry.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Krásné ráno, kysáci a kysačky, pokud zrovna teď vstáváte. Voní u vás ranní kávička, tak víte co? Závidím vám. Jo, takže po tomhle vstupu si ji taky půjdu uvařit. Každopádně, kdybych měla udělat anketu, kdo asi se tuhle noc nejvíc krát dovolal sem do jukeboxu nebo nechal vzkaz v naší apce Rádia Kiss, tak to jsou řidiči a nejinak tomu bude i u Kuby, kterého zdravím. Kubo, ahoj.
2: Ahoj Wendy, dobré ráno, tady Kuba. Já bych tě poprosil, zahraj nám nějakou pecku, nebo jestli by to šlo, tak The Colors Italo Disco, a bylo by to pro všechny řidiče, řidičky do brněnského rozvážkového depa PPL, tobě do rádia, všem, kdo jedou do práce, všem, kdo jedou z práce a hlavně všem dobrým lidem. Takže díky, krásnej pátek a čauec Kuba.
1: Tak jo, k tomu se přidávám i já a přikláním se taky ke všem dobrým lidem, respektive přání krásného rána vám všem.
0: Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, samozřejmě tohle pokračování nočních jukeboxů, které se přelévají do těch raních. No a za malou chvíli tady samozřejmě přivítáme i naši ranní trojku, ale do té doby ještě splním nějaká hudební přání. A tady tenhle vzkaz, který nám zakotvil v kysácké apce, mě docela pobavil, protože máme, hele, 5 hodin, k tomu 34 minut, bezmála 35. Tak když pomineme, že je teprve pátek ráno, tak může být, že někdo se třeba teď vrací z flámu. Jo, byli jste pařit, měli jste co slavit, tak může být takhle jako hodinka, kdy jako opravdu končíte, jdete domů vyspat se. Ale já tady mám pařmena, který, jak to ze vzkazu jako vypadá, party začíná právě teď.
2: Ahoj Wendy, tady Maluda, prosím tě, zahraj mi tam od Armina Set Me Free, jinak rád tě slyším po dlouhé době. A jeden bomby pecky rakety, rozjet to tam, pojď.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
2: Jukebox
1: Rádia Kiss.
3: V Jukeboxech zdravím Jirku, který volá z auta. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Jirko, prosím tě, je to poprvé, kdy ses dovolal do Jukeboxu, nebo už?
4: Ne.
3: Už víckrát. Dobře, tak jako gratuluju, tak se ti to povedlo i dneska. Co takhle při pátku budeš dělat?
4: Odpočívat.
3: To je dobrý plán, to se mi líbí. To ti chválím. Co budeme hrát ještě k tomu odpočinku?
4: To zahráli bychom lepší než originál.
3: Ano, a koho?
4: Patrika, můžeme.
3: Super, tak jo, tak já vybírám Patrika, pro koho to bude?
4: Bude to pro tebe.
3: Děkuju.
4: Pro Hraní trojku. Mm-hmm. A pro všechny, co poslouchají.
3: Super, děkuju moc, měj se krásně, Jirko. A užij si odpočinek, jo?
4: Jo.
3: Ahoj.
4: Díky, ahoj.
1: Radio Kiss. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going.

0: Někdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox. Rádia Kiss.
1: Za mikrofonem Rádia Kiss Wendy a musím říct, že mi to s váma neuvěřitelně uteklo, kysáci. Před námi poslední jukebox a já se ptám, halo, kdo je tam?
2: Ahoj, tady je Pavel.
1: Pavle, přeju ti krásné ráno, ty jsi za volantem. Jsi za volantem, ano. Je to tak?
2: Ano.
1: Jo, ok, ano. Tak to jsem, jo, já jsem říkala, jestli už si nevystoupil za tu dobu, to jsme si pokecali,
2: ne,
1: víš?
2: Ne.
1: Tak.
2: V Rajchu nechtějí dělat, takže tady je to na pohodičku.
1: No jasně. Čeká tě spousta práce, kdo ví, kdy se vrátíš domů, tak ti to samozřejmě zpříjemníme nějakým songem. Tak co to bude, co zahrajem?
2: Olgu Lounovou bych si nechal zahrát a super. Chtěl bych to nechat zahrát pro všechny kysáky a zítra grillujeme, máme velkou akci, máme objednanou 15-kilovou kejtu, takže,
1: no, tak to je paráda.
2: Takže si to doufám užijeme, objednané počasí by mělo být.
1: Tyjo, ty jsi mi dal dobrý tip, že bychom mohli ještě grilovat, takový poslední grilováníčko, je tady poslední víkend, že jo, prázdninový, tak jako
2: ano.
1: Skvělá inspirace, díky. Myslím si, že spousta kysáků ti poděkuje.
2: No,
1: a spousta to je, taky ne, co neradi čistí grill, víš?
2: Jo.
1: Tak jo, hele. Pavle, měj se krásně, šťastné kilometry ti přeju, samozřejmě jako všem řidičům a zase někdy. Ahoj.
2: Čau.
1: Kysáci, a já se s vámi v tuto chvíli loučím. Strašně moc děkuju, že jste tady se mnou byli. Ti z vás, kteří ne a teď zrovna vstáváte, tak dobré ráno vám přeju. Užijte si poslední prázdninový víkend a k tomu Time to Shine od Olgy Lounové posílám vám všem. Ahoj, mějte se hezky!

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Krásné dobré ráno vám přeji. Dnešní obloha bude oblačná až polojasná a postupně s přeháňkami, místy bouřkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 32 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Nad Českou republikou je v tuto chvíli v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu. Nejlepší místo pro jeho sledování je na jihozápadě. Maximální fáze zatmění nastane těsně před 6 hodinou a 13 minutou. Americký prezident Donald Trump podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanadský premiér Mark Carney v reakci napsal, že Kanaďané budou vždy používat původní jméno. Nový název bude závazný pro americké úřady. A teď zpátky domů.
2: Od května dochází na polském úseku trati mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou k opakovanému poškozování železniční infrastruktury. Vandalové ničí kabely a zabezpečovací zařízení, což komplikuje provoz vlaků. Liberecký kraj proto s dopravcem a bezpečnostními složkami hledá řešení, jak útokům zabránit.
1: Sport. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně připsali další výhru. V posledním zápase základní skupiny si poradili 3-0 na sety s Bulharkami. Češky tak zakončily skupinu se 4 vítězstvími a 1 porážkou na 2. místě. V pondělním osmifinále vyzvou Švédky. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: A jako vždycky vás od mikrofonu zdraví Roman Anděl,
4: Patrik Peltan
3: a
0: to nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.
3: Alex zaspal.
4: Jen počkej.

0: Hej, je tady, už přišel.
1: To vidí.
0: Necháme to dohrát, jo? Počkej.
2: Já jsem tady byl celou dobu, co děláte?
0: Hele! Pohodě, posaď se normálně, jako doma, Alexi. Uprav si mikrofon.
2: No počkej, jako doma to bych spal.
0: Proč jsi tak zadýchaný?
2: No, je tady pár schodů nahoru. Je to pár kroků od auta. A je to hodně daleko ode mě.
1: Alexi, prosím tě, hned otázka takhle na úvod. Telefonní číslo do studia je?
2: 210-320-320.
0: Dobrý!
2: Yes.
0: Jenom pro zajímavost, je to vám menší ukázka včerejšího rána, kysáci, jestli jste nemohli poslouchat. Volejte na telefonní číslo.
2: Patriku, mluv.
1: Pojď, Alexi, v pohodě, já tě nechám říct to telefonní číslo.
2: 257.
0: Ne. Já to normálně, to bylo nejvíc. Jo, kamaráde, co se stalo?
2: Já nevím, co se stalo, ale najednou to tak jako hezky hraje po ránu. Mám takovou melodii, vlastně mám dva budíky a každá ta melodie je taková, jako aby úplně nevyděsila sousedy, víš, ale jakože aby tě to probudilo. A když jsem ten budík vypínal už po šestý, říkám, tyjo, hezky to hraje. Tak po šestí jsem se podíval na ty čísla, co mi to ukazuje, že jo? Říkám si, ty já už mám jet, že jo? Takže jako to byl hodně rychlej start.
0: No, Niky, sád si tuší, co sdělal.
3: Kluci, Alex určitě nezaspal. Tady někde vejrá na zatmění měsíce a přijde později, to vám říkám. Mějte krásný den.
0: Všim si z toho, že dneska ráno bylo zatmění měsíce.
2: Já jsem si nevšim vůbec ničeho dneska.
1: Alexi, nebo nebyl nějaký problém v kuchyni? Všechno v pohodě?
2: V kuchyni?
1: No, jako kuchyňská linka, jestli jsi tam něco nezapomněl, víš?
2: A co, o čem mluvíš?
0: Patrik rád pouští hlášku lidem, který chodí pozdě do rádia.
4: Já jsem byl, ty vole, já se omluvám, trenére, já jsem musel ještě zkontrolovat, jestli jsem vypnul sporák, ale vypnul jsem ho a jsem tady, jak je to dobrý!
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Ani, tak už vím, proč Alex zaspal, píše nám Lenka. On si totiž opakoval telefonní číslo do studia. Jak už to budeš mít na talíři, Alexi.
1: To je pravda, nevadí. No.
0: Hleď, ale já dávám možnost, že by ses Alexi jako vykoupil.
2: Ježíš Maria, no určitě.
0: Jo.
2: Jsem připravený.
0: A že bys udělal cokoliv.
2: Cokoliv.
0: Co řeknou posluchači Rádia Kisu, že bys si měl udělat.
2: Tak jo, pojďme, uděláme z toho takový páteční challenge.
3: A, jde do toho.
2: Jo.
0: Tak jak to uděláme teda?
4: Kisáci, co by měl Alex udělat? Nahrajte nám vzkaz přes aplikaci Rádia Kis, cokoliv, jestli má někam třeba zavolat.
0: Jo, takhle, aha, dobře, tak že by měl někam zavolat, ale ještě v dnešním raním Kisu.
4: Určitě, musíme to stihnout.
2: No, já bych mohl třeba tančit, já jsem to jako si to představoval tímhle způsobem, nebo dělat nějaký věci tady přímo na místě.
4: Alexi, si v rádiu to nikdo neuvidí.
2: A jo, to je pravda.
0: Tak jo, výborně, nahrávejte hlasovky a my si jeden poslechnout, pustíme vám a Alexovi jeden úkol vyberem.
2: Super.
0: Super.

0: Přece to tomu klukovi nedáme zadarmo. A koukám, že je nás hodně, protože jsme řekli, že když se Alexovi podařilo trošku zaspat, že by se měl nějak vykoupit. Hele, tady normálně je stovek hlasovek, takže kysáci by opravdu rádi něco vymysleli, kamaráde.
1: No, jsem zvědavý a těším se vlastně.
2: Napadá mě úplně závěr filmu Demolition Man, kde byl Stallone s Wesley Snipesem a vedoucí povstalců tam říkal něco ve smyslu, že se popatlají zelenou želatinou a budou běhat na ty ulicích.
3: Nemáme zelenou želatinu.
0: No, dobře, dál.
4: Alexi, prosím tě, zaplať mi dovolenou, jo? Díky.
0: Alex nemá peníze. Dál.
5: Aťo zavolá Míše, která je na motorkách a na ní mluví nějakým úplně cizím jazykem.
1: To není blbý, ale já bych tý Míše tu dovču nekazil, abych ji nebudil.
0: Tady jsou tak zvláštní tresty třeba. Pozor, jo. Takový jako budovatelský. Fakt, David.
6: Já bych Alexe nechal sdělit posluchačům nějaký srdcerivný vzkaz, jakože končí prázdniny, lidi by měli být ohleduplní, opatrní, dávat na sebe pozor, dávat pozor na všechny okolo a snažit se být přínosem pro společnost, hodný nějakého státníka nebo někoho s opravdu velkým charakterem.
1: Já myslím, že to bylo řečeno už za mě.
0: Davide, děkujem.

0: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Ahoj, vy jste má kulinci, já jsem má jako suchar, já se moc jako nesmíju. Ale teda u vašeho rádia, to je prostě bomba.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
5: Krásné dobré ráno vám přeji. Pro dnešek bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a místy s bouřkami. Napříč republikou budeme mít mezi 26 až 32 stupni Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Dětí v mateřských školách ubývá. Ve školním roce 2025-26 jich bylo poprvé od školního roku 2012-13 méně než 350 tisíc. Jejich počet se snižoval třetím rokem v řadě. Pokles souvisí s nižší porodností. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Dva neznámí lupiči včera ukradli šperky z vídeňského umělecko-průmyslového muzea, kde se koná výstava pařížského klenotnického domu. Muži do budovy vstoupili kolem 14. hodiny a chovali se jako běžní návštěvníci. Načež před zraky kolem jdoucích rozbili skleněnou vitrínu a uprchli z klenoty dosud neznámé hodnoty.
2: Sport.
5: Jablonecký fotbalista Jan Chramosta prokázal zkušenosti a chladnokrevnost člena klubu ligových kanonýrů. V poslední sérii rozstřelu proměnil rozhodující penaltu a poslal Severočechy přes slavné Glasgow Rangers do hlavní fáze konferenční ligy. Odmítl kopat v první sérii a trenérovi Luboši Kozlovi oznámil, že jako poslední exekutor rozhodne. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje ranní Kiss.
6: Plné ruce práce tady máme, protože hledáme ideální trest pro našeho parťáka Alexe, kterému se podařilo dorazit pozdě.
2: To nejlepší od 90. let.

0: Konečně je pátek, je 6:30 ráno. Některým to začalo hezky, protože jste se dívali na zatmění měsíce a možná ho opravdu viděli, pokud nebyla oblačnost. No, Alexovi to začalo jinak. Ten vytípal asi dva budíky a přijel trošku pozdě.
1: A můžu se zeptat, pánové, budete o tom mluvit teda ještě dlouho, protože já bych rád, aby se to tak jako, jo, aby se to zahrálo trošku do auto a už jsme jeli dál a lidi si říkali, že jsem jako vlastně jako dobrý, že nejsem tak jako uspaný. Jo?
2: Ne? Neboj se, Alexi, neboj se, tipy od posluchačů chodí, co by si měl splnit.
0: Ano, protože by ses měl vykoupit. A když jsme u toho zatmění, Valerie.
3: Mohl by zavolat do hvězdárny a mohl by tam říct, že byl na měsíci proto, aby se podíval na to zatmění. A že to zatmění bylo fakt jako hustý, protože to číslo nevěděl, protože měl úplně zatměno.
0: Zajímavý, to je zajímavý, no. Co tam máme dál?
4: Ahoj, Alexi, tady Jirka, takže prosím tě, to, že jsi zaspal, to je hrozný průšvih. Dostaneš trest. Přetáhni si nosní dírky přes hlavu.
0: Jau! Být tady Míša, jak by řekla, jo, to já bych možná uměla.
5: Kluci, vy jste dobráci, tady už jsme u toho. Co ho poslat někam pro snídani? Ale ne pěšky, ale proběhnout se.
0: Mm-hmm, dobrý.
6: Alexi, ty bys si mohl udělat třeba počasí nebo zprávy, takový vstup, že bys toho zahlásil ty? Páně, jestli by ti to šlo.
2: To je dobrý. Alexi, už si někdy dělal zprávaře?
1: Asi ne, asi by to bylo zajímavý, no, jako mohl bych.
0: Okej, okay. Hele, pojďme se domluvit tak, že si dáme ranní shot. Dáme něco, co jsme chtěli pustit včera, bylo to přehlasováno. A potom definitivně rozhodneme.
2: Dobře,
0: jsme domluvení.
7: Ranní shot.

0: Johnny a Fatboy Slim. Tak to bylo moc dobrý. Ranní šot na probuzení. Hlavně pro našeho parťáka Alexe. Jo, to bylo ráno. To uvědomění, kdy vidíš ty hodiny a říkáš si, teď já už měl být dávno v rádiu.
1: No ale to bylo přesně ono. Já jsem vstal a říkám si, ne, to, já to nestihnu. A pak si říkám, ne, já to stihnu. A
0: pár minut.
1: No, pár minut, no. Ale bylo to jako...
0: Stane se, Alex.
1: Bylo to šílený.
0: Vykoupení jaké?
2: A co kdyby Alex třeba před každým vstupem musel říct, omlouvám se, že jsem zaspal, už to v životě neudělám, slibuju.
0: Před každým vstupem.
3: To je ale docela dobrý.
1: Omlouvám se, že jsem zaspal, už to v životě neudělám.
0: A domluvíme
1: slibuju.
0: Se, slibuju. A takhle to pojedeš do konce tohohle roku.
1: I během jukeboxu.
0: Nebo tu mám něco textového a to mě baví taky. Patriku, poslouchej, jo. Mm-hmm. Alex otevře kontakty v telefonu, ve svém telefonu. Zavře oči a bude rolovat. Vy řeknete stop a na to číslo, na kterém se zastaví, na to zavolá a řekne, že si dotyčný objednal budíček a ranní básničku.
3: To je výborný, Ježiš. To se mi moc líbí.
0: Takže ty roluješ ve svým adresáři, řekneme stop a ty musíš na to číslo zavolat. Samozřejmě z našeho studia, aby to bylo slyšet.
1: Dobře.
0: Že si dotyčný objednal budíček, ale teď si vem, budeš tam mít třeba svýho doktora, zubaře, že jo?
1: No to je šílený.
0: A budeš mu muset říct básničku raní.
1: No tohle... to je Jako líbí se mi to, ale je to šílený.
0: Je to šílený, ale já bych do toho
3: šel. Já bych do toho taky šel.
0: Já bych do toho šel rychle a už ve 7:15.
3: OK.
0: Alexi.
1: No.
0: A bude ti odpuštěno.
1: No, ale ne od toho dotyčního teda.
0: Alexi, takže si připrav básničku na probuzení pro toho dotyčného nebo dotyčnou.
1: Dobře, tak jo, tak jdeme na to.
3: Okay. Dobře, vod.
0: Tak jo. Ve 7:15, jo, opravdu to tak vychází na minutu. Poslouchejte Radio Kiss.

0: udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Radio Kiss upozorňuje, že v následujícím pořadu padají sprostá slova, proto by ho neměl nikdo poslouchat.
1: No, takhle padají. To nevíme ještě, co padne, protože my se spojíme s někým, koho možná vůbec neznáme. A je to kvůli tomu, že se Alexovi podařilo zaspat. A tak by se měl nechat vykoupit.
2: Hej lidi, nechte ho být, chudáka. Kdo jste kdy nezaspal, ruku na srdce.
1: Libore, právě si se dostal na blacklist, takže...
3: Děkujeme.
1: Hele, ale opravdu, jako Libor, pár lidí se tě zastalo, že bychom tě měli nechat.
4: To je ale hezký, kysaci jsou hodný.
1: Jsou hodný, ale v tomto směru mají smůlu.
3: Ano, tak. Souhlasím.
1: Alexi, hleď, nakonec jsme tady našli přání, že bychom měli rolovat tvým telefonem, adresářem, zastavit se u nějakého náhodného čísla, na to číslo zavolat, živě, aby to slyšeli všichni, a měl by si říci, že ten dotyčný nebo dotyčná má objednané ranní buzení a básničku.
4: A básničku k tomu.
1: Jo.
3: Souhlasím, já si myslím, že můžeme začít.
1: Ty to budeš lídat, Patriku, jak bude rolovat Alex, budeš tam s ním.
4: Já myslím, že jsem byl až moc velký hrdina na začátku.
1: Neboj, dobré, dobrý. A my právě netušíme, kam se dovoláme, no. Jestli se dovoláme. Rolujeme.
3: Nahoru,
1: stop. Tak. Mrkni na to a budu potřebovat za chvilku telefonní číslo na dotyčného, dotyčnou nebo firmu, nebo co je? Co je s tebou?
4: Tak přečti jméno, kdo to je? Lenka Šanto. A
3: kdo to je?
4: To producentka z televize.
3: To je výborný.
1: To je dobrý. Ta sprostá nebude do eteru, že ti bude nadávat.
4: No, tak to bude hezký.
1: Dáš mi telefon?
4: Dám ti telefon.
1: Ježišmarja, no tak to bude. Stydíš se trošku teď?
4: No, strašně se stydím.
1: Jo. Pěkná holka, ty tu máš i fotku?
4: No tak to automaticky.
1: Ty můžeš mít takhle fotky holek v telefonu, jo?
4: To se dělá samo.
1: Já vím, ne.
3: Já jsem si ji našel, to je i scenáristka dokonce, no, člověče.
1: Ano. To se dělá samo. Chudák, jak on mi to zbaští, jak je Alex přepnutej teď do toho, že neví, co bude říkat, jo. Jenom... Mám to, kysáci, mám napsáno telefonní číslo. Lenku už si tady můžeš převzít. Mm-hmm. Kamaráde, nejprve. Troška napětí, protože si jdu zčeknout. Telefonní číslo mám. Linka, výborně. Alex, ready. My tě necháme, celou dobu je to jenom na tobě. Co budeš dělat, nedělat, už je nám jedno, viď.
3: Zkrátka jenom má objednané ranní buzení Lenka.
1: Tak. Jestli navážem spojení a jestli to zvedne. Tak, je to tady. Zvedni to, Lenko. Ne. Ona spí.
4: No,
1: já se jí nedivím. 6:48.
5: Nyní jsou všechny obvody obsazeny.
1: Sakra, vytipla. Co budeme dělat teď? Jeden kontakt vedle.
3: Pod tím, souhlasím.
4: Dobře.
3: Tam je.
4: Tak tady máme... No, máme tady.
1: Máme, jo, co tam máme?
4: Pod tím
3: chceš? Pod tím, ne.
1: On to chtěl nahoru, to těžíš.
4: Mariano, tak...
3: Co to je, Klára?
4: Já netuším. Já reálně nevím. Já mám hrozně moc čísel.
1: To bychom mohli zjistit, protože jenom abyste to pochopili, Alex byl i obchodní zástupce a může tam mít spoustu klientů. Nevadí, pohodej, nejsem Klára.
3: Má hezké příjmení, Klára Šalomoun.
1: Ale hlavně, že Kláry fotku nemá, hele, jo.
4: Tam se to automaticky nestalo.
1: Takže, kamaráde, máme to tam.
4: Tak jo.
1: Je to vytočený, jo.
4: Tak jo, tak jdeme na to.
1: Jdeme za Klárou. Víš, ono volá takhle brzo, já bych telefon taky nezvedl. A už vůbec nepevnou linku.
6: Prosím.
4: Dobré ráno, tady služba Ranní ptáček. Vy jste si objednala buzení na 6:45, omlouvám se, volám trošičku později. Nicméně, tady vaše ranní básnička. Už je ráno, už je den, otevři svá očička, letí k tobě od medvídka jedna sladká hubička.
1: Položila.
3: Ne!
1: Škoda!
3: Ale byl si dobrý!
1: Dobře, Alexi! Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: netušil, ty kluku jede. Ty tu máš takových vzkazů, Alexi.
1: No, těším se, co uslyším.
2: A nápadnic, člověče, ne, který by chtěli ne. Taky probudit. Jo,
1: fakt jo.
0: Po sedmí, po soutěži 7-7 si to pustíme.
3: S kysem za volantem po celé republice.
0: Na D7 se válí roztržená pneumatika na 56. kilometru ve směru do Prahy. V Havířově na silnici 11, je to na tom velkém kruháči. Nehoda, také v Jablonci nad ní jsou v ulici Podhorská. Leni.
4: D1 od Rosic na Brno. Levý pruh nám tak pomalinku jede, ale ten pravej. Kamiony stojí až nevím kam.
0: Leni, o té D1 víme, vždyť je tam Pepa.
5: Až dobré ráno, kysáci. Já vás zdravím, tady vaše ryba. Už jsme se dlouho neslyšeli. No, už v Praze nejezdím, vyměnil jsem Prahu za D1 a mám to tady denně na salámu, co se děje hlavně před tím Brnem. Tož aktuálně kolona kamionu na D1 ve směru do Brna sahá na 183 km, už tam se dobrzďuje. Myslím si, že kamionem tak na hodinu, osobákem na půl, bo i ten levé pruh je plné. Tak hlavně dobře dojte a kolečkama dolů, čus.
0: Rybo, dávej vědět častěji.

0: objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Radio Kiss počasí.
4: Krásné dobré ráno vám přeji. Pro dnešek bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a místy s bouřkami. Napříč republikou budeme mít mezi 26 až 32 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Vládní politici připravili normu, kterou by do ústavy zakotvili českou korunu. Jednali o tom už i koaliční lídři. Předložit normu by měli příští týden. S tím, že změnu navrhnou, počítá programové prohlášení, stejně jako se zavedením práva používat hotovost. Dostatečnou ústavní většinu ale kabinet nemá a připouští, že její hledání ve sněmovně bude obtížné. K přijetí eura se Česko navíc zavázalo vstupem do Unie. Záchranáři po bleskové povodni na čínsko-nepálské hranici stále hledají přeživší. Pátrání v troskách vesnic ale komplikuje vysoká hladina stále rozbouřených řek. Velká voda odnesla celé vesnice, domy a části infrastruktury. Obě země hlásí stovky pohřešovaných, včetně cizinců. A teď zpátky domů.
5: V městském útulku pro psy v Trutnově se připravují na další horké letní dny. Omezení venčení podle pracovníků nestačí, a tak psům pomáhají i speciální zmrzlinou. Zmrzlé pamlsky je ochladí a zároveň do nich dostanou potřebnou vodu. Útulek je připravuje z různých surovin, vhodných právě pro psy. Z Trutnova Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Slavia zná soupeře pro Ligu mistrů. Fotbalisté Slavie narazí doma na Arsenal. Dále čeká sešívané v Edenu Aston Villa, Villarreal a Lens. Venku se Slavia utká s Bayernem Mnichov, s Fenerbahce, Sportem a s nováčkem soutěže Sabahem Baku. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: bylo 7 hodin ráno. A na rádiu Kiss začíná soutěž 7 v 7.
1: Jirka Jiřík Jiřina, soutěž s ním teď začíná.
2: Ahoj Jirko, vítáme tě na Kissu.
3: Krásný přivítání, ahoj.
2: To je něco.
1: Čau.
2: Jirko, tak ahoj. My ti jdeme teda teď vydělávat na šipky, jak jsme slyšeli, protože se budou rozdávat peníze. Pojď udělat osvětu tomu, co tě čeká příští víkend v sobotu, ať o tom ví všichni.
3: No, je tady takový velký turnaj v šipkách. Jsou tam takový mistři světa, co byli a naši hráči. A loni jsem tam byl poprvý a teď půjdu po druhý.
2: A to znamená?
3: Je to v Letňanech.
2: Ano, přesně, v Letňanech.
3: Doporučuju všem.
2: Hele, ty jdeš jako, že se jdeš dívat, nebo že budeš soutěžit?
3: Ne, jdu se dívat, prosím tě.
2: No, to jo. Tak aspoň by bylo na klobásu, na pivo. Tak Alexi, musíš hodit co nejvíc, jo?
1: Tak jo, Jirko.
2: Jirka je letitý posluchač, tak si to zaslouží.
1: Já jdu na to, já teda nehážu šipkou, ale kostkou. Takže držme si palce všichni. Hlavně teda ty.
2: A pojď rovnou, Alexi.
1: Tak, Jirko, vyhráváš celý 2000 korun, to je dobrý!
2: To bude. Na pivko bude. No, pivko a klobása, někoho pozvat.
1: To bude fajn.
3: Super, děkuju.
2: Bylo skvělý tě slyšet a hlavně, že se ti to povedlo, Jirka říkal, od ledna volá do soutěže 7-7. Jo, skvělá výdrž. Díky za tu trpělivost s náma, Jirko, teda. To
3: moc děkuju, hele.
2: Taky já, měj se moc hezky.
1: Ahoj. Měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
2: Výborně, 2000 hozeny a soutěž jede dál. Ne, že končí s těmito prázdninami, ale naopak pojede až do konce roku.
0: 7 v 7. Pondělí. Opět pokračujeme. 7 hodin ráno. Na rádiu Kiss.

0: Pokud jste se probudili se 7 raní, před 7 ráno tady Alex probouzel své kamarády, protože musel náhodně rolovat v adresáři svém v kontaktech. My jsme řekli stop a nakonec jsme se dovolali nějaké Kláře, ale ty ani sám nevíš, kdo to vlastně, koho máš.
1: Já vlastně sám nevím, že já mám takový množství kontaktů a ještě z minulý práce jsme měli takový ten, jako víš co, firmní, že se ti tam propíšou všechny telefonní čísla úplně všech zaměstnanců.
0: Takže... Klára teda nebyla moc sdílná, aspoň prosím jsme slyšeli a tvé buzení taky.
2: Prosím.
1: Dobré ráno, tady služba Ranní ptáček. Vy jste si objednala buzení na 6.45, omlouvám se, volám trošičku později. Nicméně, tady vaše ranní básnička. Už je ráno, už je den, otevři svá očička, letí k tobě od medvídka jedna sladká hubička.
0: Bohužel, Klára v tu chvíli položila telefon.
3: Škoda.
0: Ale jsou tady tací. Ženy naše, krásné, které by dali cokoliv Alexi za to, aby si jim zavolal.
1: Cokoliv,
0: jo. Chceš slyšet jednu z nich?
1: Pustota.
0: Soňo, pojď.
4: Alexi, mě teď mrzí, že nemáš mý telefonní číslo. Prosím tě, ulož si ho tam do příště, jo? Děkuju, ahoj. Jo, a moji fotku, ta se ti tam určitě taky automaticky z Facebooku nebo z Instagramu stáhne sama. Nebo když dáš vědět, tak já ti pošlu i novou. Aktuální.
0: Tak co?
1: Jsem zaskočen.
0: A takhle, ty jsi ochoten rozdávat radost ženám?
1: Takhle, já hlavně rozdávám radost té své.
0: Ve vší počestnosti.
1: Ve vší počestnosti.
0: To ano.
1: Ale jakože pokud někomu můžu zpříjemnit den, tak rád.
0: Za chvilku, děkuju, to jsem chtěl slyšet.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Alexi, prosím tě, kontrolní otázka.
1: Ano.
0: Na jaký stanici děláš?
1: Na Radio Kiss.
0: A jak uděláš pořádný Kiss?
1: No, takhle.
0: Výborně, natrénováno máme, Romane.
2: Super, super. Ty jsi říkal, že by si rád rozdával radost a jakoukoliv naší posluchačku ženu bys potěšil.
3: No, tak pokud je to ve vší počestnosti, jasně. Tak samozřejmě rád.
2: Samozřejmě. Já ti tady pustím jednu hlasovku.
3: Dobře.
2: A potom si vzpomeň na ten Kiss, který, prosím, opakuj co nejčastěji, tak, aby si Janě udělal hezké ráno.
3: Dobře.
2: Jo.
3: Dobře.
2: Jana by totiž dala cokoliv za to, aby tě slyšela.
4: No, kluci, takový krásný probuzení, co bych za to dala? Proč to položila? Nádhera, nádhera. Ještě ta pusinka na konci, to byla třešnička na dortu.
2: Pusinka na konci. Já nevím, jestli se Janě podaříme. Jo, asi to vyjde. Jo, počkej, líbej jí aspoň půl minuty.
0: Jenom 30 vteřin.
5: Ahoj.
2: Ahoj, Jani, tady máš ranní dáreček. Alexi, pojď. Měň to růz. Je co pověz, Janičce?
1: Janičko, jak se ti to líbí?
5: Nemám slovo. Nemám slovo,
2: protože
5: ráno
2: manžel
5: odjel do
2: práce. Můžeš přidat manžele pryč. Rozjet se, ty drakouši. Ježiš, Jani, neříkej to manželovi tohle, jinak končíme.
5: No, on to pravděpodobně slyší.
3: Tak jedna letí manželovi.
2: Jani, to byla skvělá hlasovka. My jsme si říkali, že ti zavoláme taky a že ti aspoň trošku uděláme radost. Jo?
5: To já dám, moc vám děkuju.
2: Taky, pozdravuj, měj se moc hezky.
3: Ahoj.
2: Ať to tedy uklidníme, prosím tě, pro tvoji snoubenku. Je to tvá snoubenka,
3: no,
2: že
3: jasně,
2: ano?
3: No jasně, ano, ano.
2: Tak hrajeme písničku taky, jako byste spolu leželi vedle sebe, takže jeden velký kys teď pošli jí.
6: Už zas mám ty svý noční můry, no však ty víš. Už zase se probouzím, když lásko ještě spíš. Když uslyším, jak do tmy zachrápeš, dojde mi, že po tvým boku jsem našel ráj na zemi. A když celej zmačkanej po noci probdělé, páč mi už zase lezla na mou půlku po

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A konec romantiky. Musíme na cesty. V Olomouci přímo v ulici Střední je bohužel sražený motorkář. Na jihu Čech je nehoda na trase, pokud jdete z Horní Vltavice směrem na Kubovu Huť. V Jablonci nad ní jsou v ulici Podhorská. Sražená zvěř je přímo na dálnici D6 na 77. kilometru ve směru do Prahy. A Máro,
2: jen bych vás chtěl upozornit, že dneska ráno budeme uklízet komunikace v ulicích Liblínská a pod stadionem. Je to na Andělu, tak si odparkujte své plechový miláčky, ať to nemáte zbytečně drahý a nemusíme vám je odtáhnout. Budeme začínat v 8 hodin. Přeji krásný den, Marv odtahář.
1: Teda ty si borec. Máro, děkujeme ti a zdraví tě celý KIS.
3: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être malade.

0: je náš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
1: Krásné dobré ráno vám přeji. Pro dnešek bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a místy s bouřkami. Napříč republikou budeme mít mezi 26 až 32 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: S blížícím se začátkem nového školního roku se sice mnohé děti těší do lavic, některé ale už vyhlíží další volno. Nový školní rok začne letos tradičně 1. září, tedy v úterý. A první krátké volno žáky čeká už za 4 týdny, tedy 28. září při příležitosti Dne české státnosti. Návrh nového rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 2034 je třeba snížit o stovky miliard eur. Na tiskové konferenci po jednání s premiéry Dánska, Švédska, Finska, Nizozemska a Rakouska to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Nové společné dluhy nejsou podle skupiny států řešením.
0: Sport.
1: České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy výhrou nad Bulharskem. To porazili 3-0 a skupinu zakončili se 4 vítězstvími z 5 zápasů.

0: vám trošku rozveselíme pátek ráno. Tak rozdáme poslední samolepku velkou, kterou tady rozdáváme vždycky po půl osmé, protože Alex přinese song, který jak z jiného světa. Proč, z jakého důvodu, o co se jedná?
1: No, děláme to tady už po třetí vlastně za tu dobu, co tady jsem. Dělali jsme to včera předevčírem. No a dnešní písnička, tentokrát jsem to trošku otočil, že to nebude český song, je to známý americký song, americká píseň. A já jsem to vzal, přeložil jsem to do češtiny a udělal jsem to v úplně jiném stylu. Takže posluchači Rádia Kiss musíte poznat, o jakou písničku se jedná, ale věřte mi, že ji znáte 100%.
0: My to pustíme, potom vám po pár vteřinách odblokujeme linky a volejte jenom v případě, že jste si jistí, že víte, o co se jedná.
2: Pokud si jistí nejste, musíte chvilku čekat, protože pokud to uhodnete, máte velkou samolepku Rádia Kiss.
0: 210 323 323. Tak jo, budeme do toho. Song je nachystaný a někdo volá.
1: Už hned.
0: Haló?
3: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Čau.
0: Co pak máš na srdci?
3: Já jsem slyšel o nějaký samolepce.
0: No, a co jsme ještě říkali? Že až uslyšíte písničku, budete vědět, co to je, tak teprve potom budete volat. Jo? Nebo se strejda Roman bude zlobit. Tak jo, pozdravuj.
4: Jak se ahoj. Skoro
0: prej dobře.
4: Dobře, no.
0: Čau, no, strejdo. Tak jdem na to.
1: Jdem na to.
5: Oh, the weather.
2: Dobře, tohle se nepovedlo, to se stává maximálně jednou za 10 let. Alex, si myslíš, že stihneš přetextovat jinou písničku?
1: Ne, hele.
0: Já bych do toho šel.
1: Bereme to jako, třeba to neslyšeli.

Jo, to je ona. Rocková kapela, jo. Co to je? Jsou kabáti. Dáme kousek.

0: Radio Kiss, kdo volá sem do Kissu právě teď na 210-323-323. Halo, halo, kdo tam?
1: Ahoj, tady David.
0: Davide, co to je za písničku?
1: Let it snow.
2: No tak já to.
0: No počkej, počkej, dobře, dobře, Davide. A kdo je interpret?
1: Frank Sinatra.
0: No, tak když to mít takhle přesně, tak
2: to je dobré.
0: To je dobré.
2: Já to pokazil, já jsem teďka pustil vyhodnocení. Hele, jedeme dál, jo?

0: David tady vyhrál velkou samolepku Rádia Kiss. A Davide, jenom prosím tě, aby si mě zachránil. Ty jsi to zjistil až ve chvíli, kdy jsi slyšel tady tu rockovou písničku, viď?
1: No samozřejmě.
2: Dobrý, to je dobré, je dobré prostě. Je
1: no, samozřejmě, samozřejmě.
0: Tady je originál.
3: Oh, the weather outside is frightful.
0: Já blbec to pustil dřív.
3: So
2: ale musí se uznat, že je David dobrý, protože to byla vteřinka a hned poznal, věděl, co to je.
0: Jo.
2: Jako zasloužil
0: Davide,
2: si to.
0: Takže ti posíláme taky a krásný víkend. Ahoj!
4: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Jak bude zítra u hradu loket?
1: Krásných 23 stupňů, polojasno.
2: Party u hradu loket.
0: Ano, velká akce pod širým nebem a hlavně tradiční. Navíc bude se s agenturou Vlny i pomáhat, protože se peníze budou rozdávat potřebným rodinám, které za to budou moc rády, a pozveme je taky. Takže se na to těšíme i na všechny ty tři hvězdy. Alexi, kdože vystoupí u hradu loket?
3: Tak prosím tě, je to velmi jednoduchý.
1: Ty seš...
3: Vystoupí tam, za prvý tam budou teda moderátoři Rádia Kiss.
1: Ano, ano.
3: Dobře. Tím to odstartujeme.
4: Vypni mu internet rychle.
3: Jo, protože tam samozřejmě potřeba jako vědět.
1: Ne!
4: Já mu vypnul monitor.
0: Správně, ty jsi chtěl říct Groove Coverage.
3: Ano.
0: Erotika Kosmonová.
3: Přesně tak.
4: Je to tak.
3: Patriku,
0: fakt. Heleď a Kysáci, odpoledne vyhrajete poslední vstupenky v odpoledním jumpu u Radka a Magdy, protože tam jedou taky. A víte co? My tu poslední lupeny, úplně poslední, máme taky.
1: Ještě máme?
0: Jo.
1: Wow.
0: Tak co, dáme našim Kysákům.
1: Ale za co? Nějaký úkol by to chtělo.
0: Měl by je dostat někdo, kdo by si opravdu přál vyrazit, ale zkrátka si to nemůže teď v tuhle chvíli dovolit. Ale výdaje kolem školy, výdaje kolem léta, které máte za sebou, nebo budoucí a tak dále. A říkali jste si, dobře, našetřím si na příští rok, tak pokud vám budeme moci věřit v tom, že to tak máte a dovoláte se teď na 210, jak je to dál, Patriku, Alexi?
3: Patriku?
1: 3-2-3.
3: A? 3-2-3.
0: Tak vám uděláme radost. A víte co, Kosmonovu, který zítra vystoupí naživo na pódiu, vám dáváme už teď.

0: Je tu Blesku rychlá soutěž o vstupenky na 90s party u hradu Loket, kde se uvidíme už zítra a v průběhu Kosmonovi se dovolal posluchač Zdeněk. Zdendo, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Zdendo, nás by moc zajímalo, proč zrovna ty by ses měl na náš účet zadarmo dostat k hradu Loket zítra.
1: No hele, tě prázdniny byly masakrální, já furt v práci makal na baráku. A teď by se taky rád opočnul doma s manželkou a jeli na nějaký takhle Loket se podívat.
2: Za mě to bohatě stačí.
0: No jako jasně, celý co? Prázdniny makat a na finále prázdnin si dát 90s party, to myslím, že je dobrý.
2: Co tady pan Alex, jak to vidí, schvaluje?
3: Já bych chtěl jenom říct, že tam bude Groove Coverage, Erotik a Kosmonova.
0: Správně, Alexi, správně, ano. Internet už funguje. Heleď, Zdendo, tak dneska volej své ženě určitě a řekni jí, že už program na tento víkend máte, protože na 90s party se uvidíme.
1: Super,
0: jo? Tak jo.
1: Super, rozkání hlídání pro malou, jedem na to.
0: No výborně. Tak to za chvilku domluvíme, jo? Měj se.
3: Ahoj.
1: Super, díky,
0: ahoj. Čau. Těšíme se na vás, na všechny kysáci. Zítra ve 3 hodiny se brány 90s party u hradu Loket otvírají.

0: právě tady padla ta obligátní věta, že to uteklo. Poslední prázdninový víkend. Léto za chvilku definitivně za námi a navíc, co si budeme povídat, tenhle školní rok nový, který nás čeká, bude pěkně zvláštní.
1: Proč zvláštní?
0: To nevíte?
1: No taky nevím.
0: Co to bude za školní rok?
1: 27-28?
0: No, ještě 26, Patriku.
1: Už pardon, no, 26-27 tím pádem?
0: Tak vám to došlo.
1: Ne.
0: 6-7.
1: Jo!
0: Takový školní rok.
2: Tak to je.
0: 6-7.
2: No jasně.
0: No, takže tak. Dobře, 28. srpen, dneska je, slaví se nějaký dny vůbec?
1: Dneska se slaví den zamyšlení.
2: Dneska se taky slaví Národní den motýlka.
1: Hezký.
2: Romantický.
1: A taktéž se dnes slaví den, který se hodí, protože je dneska den červeného vína a nezapomeňte, kysáci, že po 8. hodině raní budeme soutěžit o vstupenky na Pálavské vinobraní. Rádio.

0: Alexi, upřímně, baví tě to tady s námi?
1: Strašně mě to baví, jo? Pane, no jasně.
0: Je to dobrý, chceš pochvalu od našeho posluchače?
1: Určitě, určitě.
0: Píše Lukáš, přátelé, musím říct, že dneska při pátečku jedete slušný pecky. Alexi, ty jsi ale úplně rebel.
1: Dobrý.
0: A píše, jo, nezná telefonní číslo do studia, Ježiš. Přijde pozdě, neví, kdo zítra bude vystupovat u Hradu Loke, ty jsi normálně úplně jiná liga, ti povím.
2: No, tak já jsem čekal teda jdu.
3: Ale Lukáš to shrnul krásně.
1: Ale je to pravda, no jak se to sešlo, no.
0: Píše smajlíky, on jako, že se baví.
1: Jo, tak to je důležitý.
0: Zvládneš to s náma ještě 2 hodiny?
1: Určitě.
3: Uf, to jsme rádi.
4: S kysem za volantem po celé republice.
0: Dálnice D5, pokud jdete ven z Prahy a jste u 45. kilometru, zpomalte, je tu roztržená pneumatika po celé dálnici. Jinak, jak jsme říkali, na jihu Čech z Horní Vltavice směr Kubova Huť, tady je sražená zvěř. V Praze nehoda v Černokostelecké a Mára je v Praze.
5: Jen bych vás chtěl upozornit, že dneska ráno budeme uklízet komunikace v ulicích Liblínská a pod stadionem. Je to na Andělu, tak si odparkujte svoje plechový miláčky, ať to nemáte zbytečně drahý a nemusíme vám je odtáhnout. Budeme začínat v 8 hodin. Přeji krásný den, Marv odtahář.

0: KIS počasí.
1: Krásné dobré ráno vám přeji. Pro dnešek bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a místy s bouřkami. Napříč republikou budeme mít mezi 26 až 32 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Za nejpřísnějších bezpečnostních opatření se v jednom ze sálů Pražského obecního domu objevila nejdražší známka světa – One Cent Magenta. Výstava Poklady světové filatelie 3 nabídne do neděle 6. září světové rarity v celkové hodnotě asi miliardy korun, co do vzácnosti nikdy v Praze taková výstava nebyla. Lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům skipasů z uplynulých 3 zimních sezon část peněz. Krok je součástí opatření, na kterých se areály dohodly s italským antimonopolním úřadem, který prošetřoval chování provozovatelů. Přijímání žádostí začne 15. října. A teď zpátky domů.
2: Studenti v Českých Budějovicích v letošním studijním roce za bydlení zaplatí víc. Jeho Česká univerzita evidovala v prvním kole přes 2000 žádostí. Míst má ale jen 1970. Kolejné zdražilo v průměru o 20 korun na noc a pokoj v soukromém podnájmu vyjde průměrně na 6750 korun měsíčně.
0: Sport.
1: Golfistka Jana Melichová je po úvodním kole turnaje Ladies European Tour v Irsku druhá. Sáře Kouskové patří se ztrátou jedné rány 6. místo. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: Venga Boys na Kissu. A já právě teď, dámy a pánové, vyzývám všechny znalce vína, aby zavolali teď k nám do studia na 210-323-323. Pokud se neprokážete jako dostateční znalci vína, nemůžeme vás zadáčo poslat na Pálavské vinobraní.
1: Bude to rychle, takže volejte v tuto chvíli do Rádia Kiss.

0: letní hity a letní atmosféra 100% bude ještě mezi 11. a 13. zářím v Mikulově. Snad to počasím vyjde, protože bude pálavské vinobraní. Máme tu vstupenky, permice, budeme rozdávat poslední a chceme je předat Janě, která se dovolala nadšená do studia. Jani, hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Ahoj. Dobré ráno. Jani, tak co ty, jaký máš vztah k vínu? Chutná ti?
1: Kladný.
2: To je dobře.
3: Jani, a řekni mi, jaký máš nejraději víno?
1: Já určitě sladší. Takže pálava, tramín a takovýhle jako spíš ty sladší, no. Určitě.
3: Teď jsi mi trochu vypálila rybník, protože to měla být malinká nápověda, ale dobře, bude se ti to hodit.
2: Tak ty se ptal.
1: No dobře, takže odpověď pálava, tramína je to.
3: Ještě budu potřebovat. Počkej, Jani, pokud chceš na pálavské vinobraní, vyjmenuj mi během 20 vteřin 5 druhů vína teď.
1: Ježišmarja. Tramín, pálava, rulanské šedé, rulanské modré, frankovka.
0: A ještě bys si na něco vzpomněla?
1: Ježišmarja.
0: Pojď rekord.
3: Chardonnay.
1: Jo, Chardonnay, děkuju.
0: Sauvignon.
1: A
0: Hibernál.
1: Vyberňal.
0: Kabernet.
1: To stačí.
0: Jedeš! Tak Janča hletá, jestli si tam trošku dát a bude slyšet hodně. Na pálavském dobraní. To je dobře.
1: Tak, já to slyším.
0: Ty pojedeš, Jani, si říkala, ze západních Čech, jo, do Mikulova.
1: Ano.
0: Bezva, uděláte si hezký výlet. Takže...
1: No super, my jste tam byli minulý rok
0: a
1: chystali jsme se i letos, ale nějak to nevyšlo a tak je se jako takhle, no tak to je pečka úplně.
3: Jani, tak to je výborný, ty už přesně víš, do jakého stánku jít.
0: Tak to chápu, že jsi takhle bojovala. Pozdravuj ty, se kterými pojedeš, moc si to užij a zatím ahoj.
3: Ahoj.

0: happy posluchačka Jana bude cestovat ze západních Čech do Mikulova na Vinobraní, ale to až v září. A pravdou je, že je to tady, blíží se začátek školního roku a data docela jasně ukazují, že právě září znamená skokový nárůst nehod kolem škol. Už příští týden touto dobou bude kolem školek a škol pěkně rušno.
1: Analýza, kterou tu máme, sleduje dopravní nehody do 100 metrů od mateřských a základních škol.
2: Nejrizikovější měsíce jsou září, říjen a červen.
0: Ráno je výrazný nárůst kolem 7 hodiny, co se týče nehodovosti, jo. Ale co je zajímavé, absolutně nejvíce nehod se neděje ráno, ale kolem 15. hodiny. Tedy typicky v době, kdy děti končí školu.
1: Možná nejzajímavější údaj je, že 75% nehod způsobí řidiči, a to nesprávným způsobem jízdy. Hlavně se nevěnují řízení, špatně se otáčí nebo couvají tam, kde by neměli.
2: No a pokud si myslíte, že nehody zavinují mladí a nezkušení řidiči, tak jste na omylu, protože nejvíce nehod zaviní řidiče ve věku 32 až 38 let.
0: No podívej, nebo by někdo řekl, že jsou to ti nejstarší, kteří jsou třeba, nevím, pozorní, protože samozřejmě to mají ještě náročnější díky věku, ale 32 až 38 let.
1: Ty jo.
0: Takže no. To je Patrik?
1: Ne, ještě ne. Ještě já jsem ještě v pohodě.
2: To jsem já.
0: Jo, počkej, to seš ty, Alexi.
2: Ano.
0: Bacha.
2: Ale já to, pozor, já jsem dobrý řidič. A dávám si velký pozor.
1: Počkej, ty hlavně nemáš děti.
2: A od škol jezdím více jak 100 metrů, takže...
0: Ne, kolem škol hlavně, když se projíždí.
2: No, jasně, jasně.
0: Na to myslete, opatrně. Protože po víkendu to začne.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak jak to jezdí na českých silnicích? Pozor si dejte na dálnici D8 ve směru na Prahu, hoří na 38. kilometru nákladní vozidlo a dálnice je uzavřená.
2: Uherské Hradiště, třída maršála Malinovského, tady je nehoda, taky ve Stráži nad Nisou, v ulici Podstrání a v Praze v ulici Českobrodská.

0: KISS počasí.
1: Pro dnešek bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a místy s bouřkami. Napříč republikou budeme mít mezi 26 až 32 stupni Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: České dráhy v závěru letních prázdnin posílí železniční dopravu. Na vybraných spojích přidají stovky míst navíc, zejména pak na linkách z Moravy do Prahy. Dopravce zároveň vyčlenil několik dalších vozů pro operativní posilování provozu. Od září se pak do provozu vrátí některé školní spoje. Při povodních v Nepálu zemřelo 469 lidí. Dnes to v nové bilanci uvedla místní policie. Předchozí bilance činila 389 mrtvých. Tři oběti hlásila také Čína. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu je pohřešováno 910 lidí, z nichž většina jsou turisté, a v Číně 558 osob. Přívalovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu ve středu zřejmě vyvolala odtržená část ledovce.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty a Plzně se při dnešním losování dozvědí osmičku soupeřů, s kterými se utkají v evropské lize. Jablonecký tým pak pozná šestici protivníků v konferenční lize. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za ranním KISSem.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
2: Be happy.

0: Jimu se povedlo hodit nás do takový pohory, snad i vás, a pátek nemáte moc náročný. Martin Hájek vysílá dneska ještě jednou za Michala, který se vrací z dovolené z Řecka. Co s váma řešil Martin včera?
1: Co vám kdy kdo řekl, že jste se chytli za hlavu a řekli jste si, to je ale kravina. Ať se to třeba v první chvíli mohlo zdát jako berná informace, něco, co se může zakládat na pravdě, a pak jste se zamysleli a řekli jste si, to je strašná kravina.
0: Něco mě napadlo, ale ne zas jako úplně, že to je kravina, ale někdo si někde povídal o tom, že už je mu příliš moc let. A přišla taková ta obligátní odpověď, ale prosím tě, věk je jenom číslo. A on mu odpovídal, věk je slovo.
2: Oba měli pravdu.
3: Jako jo.
0: Je to kravina, no. Já nevím, máte něco lepšího?
3: Já si, mě teď nic nenapadá, Alexi.
2: Hele, mě konkrétně teďka taky ne, ale mě vždycky fascinuje, když někde přečtu, že se zvyšuje počet lidí, kteří věří, že Země je placatá, jo.
3: Jo.
2: A úplně jsou schopni se ti jako, víš, jako, že mají pohádat, jakože jo, tak mi dokažené. A pak prej udělali ty plochonožci, ne, oni si říkají plochonožci.
0: Jo, myslím, že jo.
2: Ne, plochonožci, to je blbost. Plochozemci. Plochýma nohama možná chodí.
0: Ale co je lidi, co mají plochý nohy?
2: No tak jako jo. No.
0: A třeba i plochonožec si myslí, že je plochozemec.
2: Je to možný, no. Může se to sejít.
3: To je double.
2: Ale co jsem chtěl říct, že oni to prej nějak, jako, že dělali pokus, aby dokázali, že ta jejich teorie je správná. A oni nějak jako, že myslím, že pouštili nějak jako laser na hrozně dlouhou vzdálenost, ano, a chtěli ukázat, že teda jako, že se to trefí, že to teda přesně není, jakoby, že jo, není to na té naší kouli. Mm-hmm. A sami si to vyvrátili.
0: Kamaráde, dej si check experiment, je to na YouTube, bolí to jako teda úplně, až, protože potom tam přijde náš kosmonaut Remek a ten říká, opravdu nahoře byl, a oni mu stejně prostě dávají takový argumenty, že se splet, že nemohl vidět kulatou zem.
2: Oni se zeptají, měl jsi tam v okno? Neměl být, na displeji jste viděl, no tak to ti tam posílali, že jo?
3: Jako to je nejlepší, no tady ty lidi nedojedou dál než na Šumavu a říkají, že Země je placatá.
0: No to nevíš, třeba jako jo, no, ale je to zvláštní, jo. Tak hele, my se taky můžeme v něčem plíst.
3: Tak to víš, že jo, nikdo není neomylný.
2: Je to tak?
0: A my si ty nejlepší odpovědi, ty kraviny tedy, o kterých Martin Hájek mluvil, pustíme za chvilku na Kisu.
4: Radio Kiss. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Martine, připomeň otázku včerejšího dopoledne.
1: Co vám kdy kdo řekl, že jste se museli zastavit a říct si, to je ale opravdu kravina.
0: Ty jsi tady vykřiknul smíchy, Patriku, Kouba reaguje hned teď, jo?
2: Reaguje na to, že jsme se bavili, že někdo věří na to, že Země je placatá.
3: Nejen, že naše Země je placatá, ale protože jsme na celém světě postavili větrné elektrárny a všude jsou větráky, tak nám tu placatou Zemi pomocí těch větráků dokázali jsme ji přiblížit více ke slunci a proto teď zažíváme takový vedra.
2: Ale. To je přece logický, ne?
0: Jasně. A co včera, co říkali kysáci?
4: No tak naposledy takováhle věc byla asi mojí s bývalou manželkou, že tenkrát na svatbě řekla, že mě miluje, že si mě bere do konce svýho života. No. Tak tam jsem tomu věřil a teď si říkám, že to byla ale kravina.
5: Myslím, že to byla moje vedoucí, když mi řekla, že má svědomí čistý a na té pozici je oprávněně. Akorát, že vůbec, no.
6: Já jsem se před 14 dní dozvěděl od svýho šéfa vlastně, že by nám měli přidávat letos jako peníze. Tak to si myslím, že ta největší kravina, kterou jsem zatím letos slyšel.
1: A jdeme na výherní kousek.
7: Spolupracovnice se mě v práci ptala, jak se jakože vyrábí špagety. A tak jsem mi řekla, že špagety se přece nevyrábí, že oni rostou na takových malých rostýnkách v Itálii.
1: No jistě.
7: Že když jsou ještě nezralé a krátké, tak se z toho dělají nudle. Když se náhodou zkroutí, tak to jsou kolínka, no a až dozrajou a jsou prostě zralé a v pořádku a dlouhé, tak to jsou teda ty špagety, no. Nechala jsem mi v tom celou 12-hodinovou směnu.
0: To je dobrý.
2: Proto jsou ty špagety dražší než kolínka.
0: A takový makarony, viď?
8: To je, ale musí být cena.
0: Hele, kysáci, kdybyste tedy věděli o nějaké, jak říká Martin, kravině a zazněla tady na Kisu, až bude Marky Mark v našem playlistu, volejte nám na 210 323 323. Radio Kiss.

0: Marky Mark na rádiu Kiss a já bych to shrnul. Luba Luboš Lubík, to je velký kolík.
1: Kachna ranního Kissu.
0: Protože s Lubošem teď budeme vyhodnocovat ranní kachnu. Ahoj Luboši.
2: Ahoj.
0: Tak Luboši, pojď, v čem jsme zalhali, co je ranní kachna?
2: No, prosím tě, v 7:30 jsem poslouchal zprávy a zaznělo tam, že 2. září budou mít děti volno. Oho. A děti se tak těšily do školy.
0: To jsme řekli?
2: Hmm.
0: Fakt jo, 2. září, tak to bude pravda, ale v tom případě, že pokud zaznělo na Kissu, že mají 2. září volno.
2: No, to byste děti strašně zklamali. A
0: Luboši, nebylo to, že by to byl třeba byla nějaká speciální škola, kde mají nějakou rekonstrukci a nestihli to, nebo to bylo myšleno plošně nebo na nějaký kraj?
2: No, já jsem zase, že by to bylo jako po celé republice, ale mohl jsem se třeba přeslechnout. Myslím si, že to je kachna.
0: Ty jo, že jsme řekli 2. září, jo. Třeba má teď Blanka sluchátka na hlavě a připravuje další aktuality a třeba nás uslyší, tak se jí zeptáme, jestli opravdu řekla, že 2. září mají děti volno, protože zrovna 2. září... Čau, Blani!
3: Čau.
0: Heleď, prosím tě, je možný, že jsi říkala, že 2. září mají děti volno?
3: Ne, že jdou do školy
0: 2.
3: září.
0: Že jdou do školy. Jo, protože Luboš si myslí, že jsi zalhala.
3: Hej, počkej, já to hledám po správě.
0: No, koukni na to. Luboši, v kolik, že to bylo?
2: Bylo asi 7:29, nebo tak něco, co
3: 7:30. Řekla jsem, že jdou tradičně 1. září do školy, tedy v úterý, a volno, že potom mají 28. září.
0: A tak Lubošovi vypadla osmička. Jako ne zub, ale jako z toho textu. Jo, hele, ale dobrý pokus, Luboši.
2: Jo, pokus to byl dobrý, tak jo,
0: díky, taky Blani, ahoj, mějte se oba. Tak dobrý, tohle to byl planý poplach zatím. Dáme šanci někomu jinému, kdo to zkusí na lince 210 323 323 a zvedáme telefon právě teď. Haló, haló, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme se.
0: Kdo se nám dovolal?
4: Ivan.
0: Ivan, tak Ivane, prosím tě, řekni mi, co je podle tebe ranní kachna?
4: Já si myslím, že ranní kachna dnes nezazněla.
0: Dneska nezazněla, jo? Vidíš to, jak si říkal Luboš, že je kolík? Mm-hmm. Tak Ivan je kolík.
5: Ivan je kolík.
0: Ona to přišel. Ivane, gratulujeme, hezky. Vyhráváš rádiový balíček, jdem ho k tobě dostat. Tak hezký víkend.
5: Ahoj.
0: Měj se.
5: Čau, Ivane.
1: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dálnice D8 stále to platí, mezi 45. a 38. kilometrem ve směru na Prahu je komunikace dočasně uzavřena, a to kvůli požáru vozidla. Doprava je odkláněna na exitu 45 Lukavec. Jinak v Ústí, na Vsetínsku, přímo na hlavní silnici 57 je nehoda dvou vozidel a v Praze v Českobrodské.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Radio Kiss počasí.
3: Pro dnešek bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a místy s bouřkami. Napříč republikou budeme mít mezi 26 až 32 stupni Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro stejně jako loni majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 470 miliard korun. Na druhé místo se posunul většinový vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský, 432 miliard korun. Třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, jejíž majetek činí 385 miliard. Na noční obloze nad značnou částí Evropy se dnes nad ránem dalo pozorovat téměř úplné zatmění měsíce. K tomuto jevu dochází, když se Země ocitne mezi Sluncem a Měsícem a vrhá svůj stín na Měsíc. Stejného jevu se dočkala také Severní a Jižní Amerika. A teď zpátky domů.
4: Invalidovna v pražském Karlíně projde proměnou. Stavebníci budou mít historickou památku v péči 3 roky. Odstraní nevhodné zásahy z minulosti a baroknímu areálu se pokusí vrátit co nejvíce z jeho původní podoby. Práce vyjdou na více než 2 miliardy korun a skončí v roce 2030. Z Karlína Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Trenérovi fotbalistů Slávie Jindřichovi Trpišovskému nevyšel během losování ligové fáze Ligy mistrů žádný z jeho největších snů. Opět se především nedostalo na jeho oblíbený Liverpool. 50-letý kouč už nevěří, že si s ním někdy zahraje. V klubové nahrávce pro média si ale pochvaloval, že se obhájce českého titulu utká s jiným anglickým celkem Aston Villou. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Kelly, Ram Pam Pam na Kisu. A dneska ráno se to povedlo, protože Alexi, ty jsi zaspal.
1: No to se nepovedlo právě, že jo. Já jsem hrozně nechtěl, ale jako stalo se, ale vy jste mi to teda, musím říct, docela dali sežrat. Mm. Společně s Kisákama jsme vybírali úkoly, který bych měl splnit. Vybrali jsme teda ten jeden, takový složitý. Já už bych se k tomu teda vůbec nevracel, ale jsem rád, že to dopadlo dobře.
0: Ale to já bych se zase k tomu vrátil, protože je spousta Kisáků, co to neslyšelo. Třeba Kuba.
2: No to ne, já jsem ztratil signál. Já to neslyšel. Musíš mi to poslat, prosím.
1: No Kubo, no, tak co mám dělat, no, nebo tak...
0: Za chvilku si to dáme, no, Alexi. Radio Kiss.

0: Robert Burian, Žijeme len raz, právě teď na KISu. Už jsme se tady o tom bavili, lehce jsme to nakousli, že Alexi, ty si dneska bohužel zaspal.
1: Přesně tak. No, já z toho nemám vůbec radost, ale vy jste mi to docela dali sežrat. Vybrali jsme krásný úkol, kterým jsem doufám, že jsem si to odčinil. No a měl jsem za úkol na poslepu vlastně vybrat jeden kontakt z mýho telefonu a zavolat mu v 6:45 a popřát mu krásné ráno a říct mu básničku na ráno, jako budíček v podstatě.
0: Ale já myslím, že se to povedlo. Prvnímu tvému kontaktu jsme se nedovolali, samozřejmě spala, ale druhému kontaktu, pamatuješ si to jméno?
1: Karolína to byla.
0: Klára. Tý jsme se dovolali.
1: Ano, vypadalo to nadějně, no a jak to dopadlo, tak to si pojďme poslechnout.
2: Takhle brzo, já bych telefon taky nezvedl. A už vůbec nepevnou linku.
3: Prosím.
4: Dobré ráno, tady služba Ranní ptáček. Vy jste si objednala buzení na 6:45, omlouvám se, volám trošičku později. Nicméně tady vaše ranní básnička. Už je ráno, už je den, otevři svá očička, letí k tobě od medvídka jedna sladká hubička.
0: Alexi, já myslím, že jsi to udělal naprosto geniálně. Zaspi častějc.
5: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS.

0: Hezké dobré dopoledne, kysáci. Dneska jsme toho tady na Kysu už poměrně dost oslavili. Například se dnes slaví den červeného vína.
1: Nebo třeba taky národní den motýlka, takového toho, co si dáváte na košily. A nebo třeba i den zamyšlení. A zamýšleli jsme se o různých kravinách.
0: To je pravda, dneska toho bylo opravdu hodně. A teď bychom měli oslavit jednoho velkého kysáka, a to je Víťa. A Víťo, my víme, že to slyšíš, tak bychom ti rádi poslali přání, co ti přeje tvoje manželka Kačka. Tak Kači, povídej.
2: Ahoj kysáci a ahoj Víťo, tady Kačka. Tak je to tady, 30. Chtěla jsem ti popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a ať se ti splní všechno, co si přeješ. A taky ať konečně dostavíme ten náš domeček, ať už tam spolu můžeme všichni bydlet. Za těch našich společných pár let jsme toho stihli docela dost. Svatbu, Tomáška, stavbu domu. Tak jsem zvědavá, co spolu zvládneme během těch dalších 30. Máme tě s Tomáškem moc rádi. Užij si svou 30 a zítřejší oslavu. Všechno nejlepší, lásko.
1: Hele, Patriku, nepustíme mu i nějakou narozeninovou písničku?
0: Jako máme chvilku času, tak Víťo, speciálně pro tebe, duo Yamaha, ne že by si byl starý, jo, a musel poslouchat tyhle písničky, to ne, ale k tvým narozeninám se to hodí, tak ti s Alexem přejeme všechno nejlepší.
3: Všechno nejlepší,
0: Tome, to je pro tebe. Duo Yamaha, narozeninová, jen a jen pro tebe.
1: Užívej.

0: Tak není jediný výťah, kdo dneska slaví, tak jestli dneska někdo slavíte, všechno nejlepší.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Blíží se 10. hodina, do studia už vběhl Martin Hájek. Marťas, nazdár.
1: Nazdár, nazdár. No vběhl, tak jako klidným takovým jako tanečním krokem jsem vešel.
2: Martine, ono totiž, když přijdeš jako včas, jako že třeba půl hodinky, jo, tak si v klidu
1: no
2: můžeš
1: chodit
2: s kafíčkem, no. Jo, ne jako jak raketa.
0: No. Už se ti stalo někdy, Martine, že jsi zaspal?
1: Jo, zaspal.
0: Jo, totiž Alexovi se to povedlo dneska, víš.
1: Zaspal jsem, no.
2: No, stalo se to.
1: A bylo nejhorší, že jsem měl v autě, a teď tam máme samozřejmě to zpravodajství a tak dále, že jo, zprávy v jedné minutě. Neříkám, že to bylo konkrétně tady, nicméně jedu v tom autě a tam ten podkres těch zpráv, že jo. Zprávy! Tři minuty.
0: A ty na křižovatce, dělej! Zelená!
1: Zelená, dělej! Já už musím říkat, jaký bude počasí.
0: Alexi, včera se ti zase povedlo, že jsi zapomněl naše telefonní číslo sem do studia a to je...
2: 210-323-23.
1: Počkej, ale k tomu se vrátím, jestli můžu jenom rychle.
0: No, povídej.
1: Já jsem vás poslouchal a já jsem si v tu chvíli, když jste o tom mluvili, na to číslo taky nemohl vzpomenout.
2: Že, ale hned?
1: Jak ji najednou chceš, tak prostě se do toho nedostaneš.
0: Co my to tady máme za moderátory? No, Martine, tak já to chtěl pustit jenom pro Alexe, ale tak tenhle ten vzkaz je tím pádem i pro tebe.
3: Můj ty Kriste, co je tohle za člověka? A ty Alex.
0: A Martin, který ano. Po desátej. Martine, ahoj.
1: Díky, čau.
0: Alexi, tobě děkujem za pomoc.
2: Patriku, ahoj. Já tobě, mě se hezky, Martine, čau.
1: Čau, čau. Radio Kiss.

0: kousíček, kde je s vámi Martin Hájek až do 14 hodin a budu diktovat muziku. V následujících chvílích nás čeká třeba DJ Bobo anebo Offenbach.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: A teď budu za informaci děkovat Teresce.
2: Ahoj kysáci, Královice, ulice k Hájku, směrem do Hájku, směr Praha. V zatáčce za malým mostkem u hřiště stojí policisti a dělají si tam topinky, tak pozor, je tam 30, ať vás to nestojí hned při pátečku nějaký kačky.
0: Šťastnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Obloha je většinou polojasná, odpoledne bude přibývat oblačnosti a postupně se vyskytnou přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 32 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9%. Český statistický úřad dnes mírně snížil svůj původní odhad z konce července, v němž předpokládal 2% růst. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt vyšší o 0,4%. Po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V., který byl od minulého pondělí v nemocnici v Oslu. Bylo mu 89 let. Oznámil to dnes podle agentur Královský palác. Po jeho smrti se jeho syn Håkon VIII. Stává novým norským králem. A teď zpátky domů.
2: Proměna probíhá na pražském Ortenově náměstí. Jedno z holešovických náměstí se dočká vodního prvku, ke kterému povede nová stezka. Jak vodní fontána, tak i stezka budou vyskládány ze žulových kostek. Obměnou projde i zeleň a dřeviny, které nahradí nové. Práce odstartovaly a hotovo má být do konce letošního roku.
0: Sport.
1: Se 4 výhrami a 1 prohrou postoupily české volejbalistky na mistrovství Evropy do osmifinále, kde bude v pondělí večer v Brně jejich soupeřem Švédsko. V dosud posledním měření sil Češky se Severankami prohrály, nicméně kapitánka Michaela Mlejnková věří v úspěch, neboť národní tým udělal za poslední dobu velký pokrok. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď už je tady Martin Hájek.
3: A se mnou samozřejmě největší nadílka muziky, toho nejlepšího od 90. let. A teď ikona 90. To the beat, to the O, DJ Bobo.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss a pojďme na dnešní dopolední téma za balíček Radio Kiss, za tu nejzajímavější zprávu, respektive hlasovku. Pak budu na konci odměňovat zhruba za 40 minut, takže času je dost. Ale předtím bych pustil tady příspěvek Broni, který vlastně reagoval na dneska raní ne trojku, ale dvojku, protože tady byl Patrik a Alex a probírali tady, že Alexovi se podařilo dneska zaspat, ale komu se to kdy nepodařilo? Já si myslím, že úplně každý prostě někdy zaklap ten budík a pak nevstal. Takže Broňa.
1: Když zaspím, já to mám za rovných 5000, protože u mě, když nevyjede autobus, tak dávají automaticky pokutu 5000 korun.
0: Aha, takže už možná tušíte, kam povede moje dnešní otázka v rámci balíčku rády, jak je z dnešního dopoledního tématu mezi 10. a 11. kdy se vás budu ptát, jakou pokutu jste kdy v práci dostali. Jakou pokutu? Za nějakou třeba i bizardnost nebo plný nesmysl, říkáte si, to není možný, že bych za tohle byl pokutovaný. Jakou pokutu jste kdy v práci dostali? A třeba i v jaký výši samozřejmě. To mě zajímá. Takže hlasovky posílejte teď prostřednictvím aplikace Rádia Kiss. A jak jsem říkal, ta nejzajímavější na konci pak získá zmíněný balíček. Kiss.

0: téma za balíček Rádia Kiss. Já tady mám jednu takovou od Dominika, ne, Duncana, pardon. Mám tady jednu, teď jsem to hledal, kam jsem si to vlastně dal, tak jsem byl trošku zadrhnut, malinko jsem se zadrhnul, o Duncana, který mluví k tématu o nevčasném chození, aby to nebylo moc kostrbatý, nevčasném chození do práce, že to má svoje výhody.
1: Zdárky saci, dám vám jednu radu do života. Nikdy do práce nechoď včas, protože jak si na to zvyknou, tak to budou vyžadovat. Já včas nechodím a mám klid.
0: A máš klid, viď, a máš to vyřízený. Protože jakmile chodíš včas a pak jednou přijdeš pozdě, tak všichni řeknou, no prosím tě, to nemyslíš vážně, ale ve chvíli, kdy nechodíš včas do práce a pak náhodou přijdeš včas, tak v podstatě každý si řekne, ty brďo, to je bombardák, člověče.

0: tu Fabio.
1: Čau, hele, tak já jsem dostal pokutu 5000 za helmu na stavbě, ale kamarád, to byl jiný kalibr, ten byl v Ústí nad Labem, v jedný nejmenovaný firmě, tam se nesmělo kouřit, hele, a on šel a zakouřil si. No, tak dostal 50 000 a životní zákaz do té firmy, takže jako ten se toho nebál, no. Tak čau, Franta.
0: Ty kráso, 50 litrů, to je docela hodně, 50 000, no. Na druhou stranu vyvstává otázka, což tam nezaznělo, jaká je to firma, jestli se tam nesmí kouřit, jestli jako jsou tam nějaký těkavý látky a podobně, tak bych chápal, že to má doživotní zákaz. Dominik?
2: Ahoj, já jsem jednou dostal pokutu 2000 korun za to, že jsem měl žbíkačku na podlaze, tudy se to bral jako neuklizený autobus a kraj mi udělal 2000 korun pokutu za to. Tak se mějte hezky, posloucháš Dominik.
0: Dominiku, děkuju moc krát, čekám na další vzkazy.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Vain a Because the Night. Dnešní dopolední téma na Rádiu Kiss zní, jakou jste kdy v práci dostali pokutu za něco, řekněme třeba i nesmyslného, bizarního. Petr.
1: Čau Martine, Petr. Tak troufali ho zaměstnavatele a mi vydal, aby mi dala za něco pokutu. Jsem ještě neměl. Čau.
2: Kiss. Rádio Kiss. Rádio Kiss.

0: máme už 28. srpna, tak to už se nám blíží opravdu do finále prázdniny. To už teda teď už začínám být trošku nervózní. Tak máme tady téma dnešní dopolední za balíček Rádia Kiss, kdy se vás ptám, jakou jste kdy v práci dostali pokutu.
1: Ahoj Martine, tak mě firma chtěla pokutovat, leco jsem vlez na sklad, že nemám pracovní oblečení, pracovní boty, tohle. A pokuty jsou takhle a takhle vysoký, já říkám, dobrá, tak kdybyste mě hledali, tak jsem zalezl v kamionu a až to budete mít naložený, tak mě zbuďte. No, od té doby byl klid a mohl jsem si nakládat, jak jsem chtěl.
0: No jasný, Houbo, děkujeme moc krát za tvůj příspěvek. Samozřejmě musíte rovnou tvrdě na věc. Vůbec se s tím nesmíte prostě matlat, říct, no ok, tak si to naložte. No ono potom, když ta fyzická práce padne na někoho jiného, jak oni si to rozmyslej. Venis.
2: No tak já dostal zrovna dneska pokutu 6,500 za to, že jsem nestihl rozvést zboží, protože jsem ráno nadýchal 0,1 promile, takže jsem nemohl vyjet s nákladňákem na rozvoz, takže na základě toho mám pokutu a ještě důtku od zaměstnavatele.
0: Ale.
2: Tak se mějte, čau.
0: Ale, co pak se nám to tady klube? Možná topovka, to nevíme, jestli nebude ta z nejlepších. Takže byl silný večer, mejdánek, anebo ráno byl čajíček s rumíkem, aby se trošku probral. Vojta.
3: No i Martine, tak já to měl jenom pár tisíc kvůli ústrojové kázni, protože černé hadry úplně nemusím. Nosil jsem si své pestrobarevné a jak si to nebylo chápáno. Čau, Vojta.
0: A tak musí to být zase v souladu s tou firmou, že jo, firemní morálkou, barvama, brandem.

0: tak dále. Já to na druhou stranu zase chápu, no ale taky si radši jdu ve svým. A jaká byla vaše pokuta v práci?
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: A jdeme do finále. Kdo dnes získá balíček Rádia Kiss? Kdo bude ten, který bude šťasten za to, že se tady v podstatě obnažil, co se týče jeho pracovního nasazení a taky pokuty, kterou po případě dostal v práci a jak bizarní byla nebo nebyla. Takže Milane, jdeme na to.
1: Ahoj, tady Milan. Já teda pokutu nedostal, ale moje kolegyně dostala 500 korun a dudku, že souložila s jedním kolegou ve skladu a na další 3 dny si vzala dovolenou, protože to přišlo domů, mělo to přijít domů poštou a čekala, aby byla rychlejší než manžel. Ahoj.
0: Víťa.
2: Ahoj Martine, tak na jedné stavbě můj kamarád dostal 9 000, neboť přilba byla za 2 000 cigareta, za 5 000 a vystražná vesa za 2 000. No a ten investor tam byl na návštěvě, no, tak to byl za 9 000, protože byl bez přilby, bez vesty a ještě u toho kouřil.
0: Tereska?
3: Čau, tady Terka. Tak já jsem prosím tebe před nějakýma 15-20 lety dostala v práci pokutu 5 000 korun, když jsem byla na dovolený za to, že kolegové, který nafasovali zboží, si nevšimli, že uzený losos, který sice je ještě v záruce, ale nějakým způsobem byl prostě hnusný a zkažený. Tak ho dali na kanapky a chtěli to jakoby vydat. Šéf si toho všimnul a řekl, že pokutu dostanu já, protože jsem jejich jako šéfová nadřízená.
0: Tereska, děkujeme moc krát, ještě Tomáš.
4: Čau kysáci, ale dělám v jedné firmě, nejmenovaný, kde všichni nosejí tmavý oblečení. A jednou jsem si prostě vzal z domova, protože jsem tričko měl propocený, tak jsem si dal prostě červené tričko. No a za to jsem dostal 2 000 korun pokuty. Takže tak, můj zaměstnavatel prostě nesnáší jednu firmu, která prostě má červený barvy. Takže jo, čau Tomáš.
0: Díky Tomáši a ještě Didi.
5: Ahoj Martine, tak já jsem jednou dostala pokutu za to, že jsem se neomluvila 24 hodin na směnu a bylo to nějakých asi 22 hodin, takže jen 2 hodiny. Že jsem nepřišla a dali mi 1000 pokutu. Tak jsem jim řekla, že na to nemají právo a tak mě vyhodili.
0: No tak lze se samozřejmě pak bránit, ale to už záleží na okolnostech, k jakým tomu vlastně došlo, ale tím se tady nebudeme zaobírat. Zaobíráme se tím, tedy respektive pouštíme si vaše hlasovky, jakou jste a za co kdy dostali v práci pokutu. No a teď přichází taková chvíle, kdy já jsem vlastně tady měl několik topovek a některý z nich už zazněli a já jsem si mezi tím, co jsem to poslouchal, jsem se rozhodoval, která z nich to získá. A já si myslím, že by to mohl být Milan, protože to je zajímavá situace, která byla i zajímavě ohodnocena.
1: Ahoj, tady Milan. Já teda pokud to nedostal, ale moje kolegyně dostala 500 korun a dudku, že souložila s jedním kolegou ve skladu a na další 3 dny si vzala dovolenou, protože to přišlo domů, mělo to přijít domů poštou a čekala, aby byla rychlejší než manžel.
0: No, ahoj. Tak to je jasný, no. Samozřejmě férový je se přiznat, ale byly tady takový i názory jako zatloukat, protože to se nedělá. No. Ale 500 jako dobrá, myslím si, že za 500 to je docela jako slušný, mohlo to dopadnout ještě hůř, jo. Mohli ty nadřízený třeba říct, hele, tak OK, žádná pokuta z toho nebude, ale příště chceme na kukačku.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Jack a Captain Jack, jejich prvotina v 10.54 na KISSu. Za chvilku diktuju další muziku. Čeká nás kaskáda a v rámci léta na KISSu taky Ricky Martin.
1: S KISSem za volantem po celé republice.
0: A teď už dostává prostor Mario.
2: Dálnice D8, 38. kilometr, jak hořel ten kamion, už je uhašený, ale kolona je minimálně na 50.
0: A Mario ještě doplňuje informaci.
2: A samozřejmě všechny objízdné trasy okolo Lovosic, dálnice D8 jsou plné.
1: Best of Millennium.

0: už dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: KIS počasí.
1: Pro dnešek bude polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami a místy s bouřkami. Napříč republikou budeme mít mezi 26 až 32 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Pražský městský soud přiznal společnosti Heureka odškodné 250 milionů korun z úroky od firmy Google za to, že ji americká internetová společnost nezákonně vytlačovala z trhu. Verdikt soudu není pravomocný, lze proti němu podat odvolání. Heureka podle webu rozhodnutí soudu uvítala. Google spor komentovat nechtěl. Lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům skipasů z uplynulých 3 zimních sezon část peněz. Krok je součástí opatření, na kterých se areály dohodly s italským antimonopolním úřadem, který prošetřoval chování provozovatelů. K dispozici bude až do vyčerpání 30 milionů eur, 720 milionů korun. A teď zpátky domů.
2: Na jizersko-horské železnici přibude 9 nízkopodlažních vlaků Regio Spider. České dráhy je nasadí hlavně na Frýdlansku, kde nahradí starší regionovy. Ty zůstanou v záloze, ale jen pro mimořádné situace. Pořízení a modernizace vlaků vyjdou České dráhy na zhruba 500 milionů korun. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví bylo odloženo. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění. Ligová fotbalová asociace o tom informovala v tiskové zprávě. Náhradní termín zatím LFA neurčila. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
3: Za chvilku se na vteřinu ještě vrátím k dnešnímu dopolednímu tématu, ale teď to nejlepší o 90. Tady je Kaskáda a jejich Miracle.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Takže Ricky Martin a vzpomínka na single s názvem Livy La Vida Loca. A já se tady trošku vracím k tématu, protože už jsem říkal, že mi došlo opravdu spousty skvělých hlasovek, ale ne úplně konkrétně s tím, na co jsem se ptal, ohledně pokut v práci. Tohle byla taky zajímavá pokuta, ale netýkala se práce. Škoda, protože jinak by to byla topovka.
1: Zdravím, tak já jsem jednou zaplatil pokutu 5 500 u soudu, když jsem se rozváděl. Rozváděli jsme se 2 roky a první bylo výchova péče dětí po rozvodu a po těch 2 letech nás rozvedli, jenomže měla paní kurátorka znovu otázku, jak to bude s výživným. Zeptala se přímo mě a já jí na to odpověděl, že za to, že jsem jí udělal dítě, nic nepožaduji.
0: Takže to bylo velkorysý, Honzo. Ty seš prostě frajer. To je jasný, ale já bych jako dál se v tom úplně nepitval, protože se přiznám, že tady jsme na velmi tenkým ledě, protože i já mám svoje zkušenosti a mám na to někdy velmi, ale velmi vyhraněný názor. Takže Honzo, děkuju za tvůj příspěvek. Škoda, že to nebylo úplně o práci. I když na druhou stranu mohl to nějak jako zaonačit, že třeba jste se seznámili v práci a pak jako za váma přišli z toho rozvodového až do práce a tím jsme z toho mohli být venku. Každopádně, já vám taky řeknu, za co jsem kdy svým způsobem řeknu, zaplatil, nezaplatil pokutu, protože i já jsem někdy trochu rebeloval. Kiss. Radio.

0: Co já jsem tady říkal, že když už vás vlastně trochu nutím k tomu, abyste se jim přiznali, za co jste kdy dostali pokutu, jakou věc jste kdy třeba provedli v práci, ať jste tu pokutu dostali oprávněně nebo neoprávněně, to je jedno, tak taky půjdu trošku z kůží na trh, krom samozřejmě pokut jako běžného charakteru, to znamená, že člověk někde si nevšimne snížený rychlosti, tak dostane flastřík za to, že jel třeba trošku rychlejc, nebo něco pozdě zaplatí, tak za to dostane pak nějaký penále, proti kterýmu se odvolává. Já teď mám taky jednu takovouhle odvolačku, kdy mi někde něco naskákalo, ani jsem si toho nevšiml, ale znáte to, jak je to jako na vojně, že jo? Neznalost neomlouvá. Prostě vy musíte ze stran silové organizace. Ale chtěl jsem říct, že taky občas rebeluju stylem třeba, přiznám se k tomu, teď to teda už nedělám, nějak nemám jako důvod, protože i náš playlist tady v rádiu je opravdu vyšperkovaný. A za to děkuju moc krát i Karlovi Lenerovi, ale byly časy, a nebylo to teda tady, kdy jsem si to jako měnil, tak jak jsem chtěl, a za to byly vždycky 2 kila pokuty, a já jsem teda jako párkrát zaplatil, že jsem si změnil nějakou písničku, dal jsem si tam něco jiného, ale pak jsem jako postupem času jako trošku dozrál, ne, že bych to přestal dělat, ale už jako hudební dramaturg, tak už jsem jako věděl, co se tam opravdu hodí a nehodí, takže i když jsem občas něco vyměnil, tak to bylo jako v pořádku a my jsme pořád za to měli tu pokutu 2 kila a to už je opravdu 25 let a já jsem ty 200 docela velký peníze. Tak já jsem je vždycky položil takhle na tu reprobednu v tom studiu a když přišel náš hudební dramaturg se divit, co jsem to tam zase dal, tak jsem takhle ukázal na tu 200. A pamatuju si, že pak už se jenom otáčel a odcházel a říkal, s tebou to je marný, to se nikdy nezmění.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Posloucháte Rádio Kiss, s vámi 11.37 a je s vámi Martin Hájek a mně se včera stala taková věc tady u nás v rádiu, když jsem šel s vysíláním, vystřídal mě odpolední jump, tak jsem přišel tady do výtahu, kterým jezdíme do suterénu, do garáží, kde parkujeme a se mnou tam šla velmi sympatická paní, protože pak mi prozradila, že je vdaná, já vám hned vysvětlím, proč mi to řekla, protože jsem jí do toho výtahu pustil jako první. Ano, jako gentlemansky jsem říkal, prosím, až po vás. Ona říkala, ne, až po vás. Já říkám, ne, prosím, samozřejmě. A vlezli jsme do toho výtahu a ona mi říká, jenomže on je v tom takový háček, protože do výtahu by muž neměl pouštět ženu jako první, ale měl by sám jít jako první. Já říkám, aha, tak to je zajímavý, rád se samozřejmě přiučím. Já říkám, jaký to má důvod a ona mi říká, protože kdyby tam náhodou ta kabina nebyla, aby tam byl první chlap a mě v tu chvíli blesklo hlavou, ježišmarja, když my umíráme dřív než ženy, podle statistik. A ještě si jako tomu máme nadbíhat, nebo co? Proč já bych měl umřít jako první? Takže prosím vás, podle Bontoru Prej, údajně má jít muž do výtahu jako první. Já to teda rezolutně odmítám. Já nechci umřít jako první, já nechci.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Mika a Grace Kelly ve vysílání Rádia Kiss ve 3:15. Mimochodem, když už jsme mluvili o tom, že to je vlastně mileniovka, my tady máme takovouhle lubriku, kdy si pouštíme mileniovky a v závislosti na tom samozřejmě je tady pozvánka na večer, protože tak jako každý pátek vám to v rámci mileniovek osolí kolega Martin. Kolega, můj jmenovec v tomto případě. Takže teď jsem se rozhodl, že tady budu mluvit, nevím, jestli se mi to tam úplně hodí, o tom, že jsem před malou chvíli tady vlastně říkal, že ženy se nemají pouštět do výtahu jako první, že tam má jít první chlap. Důvod je prostý, kdyby tam náhodou nebyla ta kabina, nechci umřít jako první, už jsem to říkal. A Petr přichází ještě s jedním příspěvkem, tak já to připojím.
1: Čau Martine, to je zajímavý, protože já zase třeba slyšel, že tradice toho, že ženy se pouštějí do dveří první, vznikla tím, že ženský se dřív pouštěli do jeskyní, aby se zjistilo, jestli tam je medvěd nebo ne.
0: Takže já bych tuhle tu tradici, o který jsem tady mluvil před malou chvílí, nebo respektive prý podle bontonu, co se týče výtahu, já bych to přesně takhle otočil. Jako, co s tím dělat nějaký caviky. Je mi naprosto jasný, co se teď tady strhne za lavinu ze strany děvčat, nezlobte se, holky.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Roman.
1: A než se pustíme do povinností, mám tady jednu hlasovku od Standy, kterou bych rád pustil, je to na téma, proč chlapi umírají první.
2: No čau, tady Standa. A víš, proč chlapi umírají dřív? Protože chcou.
1: Jak který?
3: S kysem za volantem po celé republice.
1: A mám tady dopravní informace konkrétně. Tady mám dvě dopravní nehody. K té první došlo v ulici Makovského v Praze. Jsou tam, nebo respektive tam v sobě, nebo v sobě, to není úplně ten správný výraz, došlo tam k dopravní nehodě osobáku s chodcem a je to bohužel se zraněním. A pak v ulici Milady Horákové v Liberci dva osobáky v sobě. Bez zranění, jeďte opatrně.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Je polojasná až oblačná obloha. Později čekáme přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Zprávy začneme ve školní lavici, protože z celkového počtu milionu žáků bylo v minulém školním roce na českých základních školách skoro 8% dětí z ciziny, nejčastěji z Ukrajiny. Nejvyšší poměr pak zaznamenala Praha, kde cizinci představovali 18% všech žáků. Po vypuknutí otevřené obchodní války mezi Spojenými státy a Kanadou se jejich obyvatelům pravděpodobně brzy prodraží mimo jiné obyčejná návštěva toalety nebo vyčištění nosu. Po krachu jednání z minulého víkendu Ottawa oznámila reciproční cla. Mezi nejpostiženější sektory patří papírové výrobky. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Poslední prázdninová neděle nabídne rodinám možnost vyrazit na ještět téměř zadarmo. Děti a junioři zaplatí v neděli za jízdenku na lanovku z Kalka symbolickou 1 korunu. Akce platí na cestu nahoru i zpět. Kdo chce výlet pojmout aktivněji, může pod lesky areálu využít také terénní koloběžky.
0: Sport.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Plzně v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy porazili Červenou hvězdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení a po historickém obratu postoupili do hlavní fáze. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: A teď tady mám zásadní, ale opravdu zásadní hit 90, který se zapsal do historie. Tady je dvojka Los Del Rio a Macarena.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Ohledně odpoledního vysílání někdy po 10. hodině, kdy jsem tady konstatoval, že nám to teda opravdu letí, že máme 28. srpna dneska, to znamená, že už se blížíme ke konci prázdnin. Bohužel, je to tak, i mně nastanou rodičovské povinnosti. Na začátku prázdnin jsem si říkal, to je super. Nemusím jezdit na ty kroužky, nemusím vůbec tyhle ty věci tady řešit. To bude fajn. Na druhou stranu zase na vás padá to, že ty děcka jsou doma. To znamená, musíte se starat od rána do večera. Do chvíle, než je šoupnete k babičce, anebo někam na tábor. No nicméně, teď už se zase těším na to, že jako jsou tam ty starosti, jsou tam kroužky, je tam spousty jako spedičních plánů, kdy člověk musí řešit, aby byl tam včas a tak dále. No, ale zase ráno dopoledne, hele, 7:30 a mazej. A je klid. Ale když mluvíme o létě, teď jdu trošku od Brna, to se přiznám. Když mluvíme o létě, tak my tady máme jednu special lubriku, jednu letní 90, kterou můžete vybrat vy. Za chvíli zazní výzva a vy zavoláte na 210-32-33-33 a do té doby, než zazní, tak si promyslete v hlavě, jaká 90 nebo na jakou 90, ale musí být letní, si vzpomenete, jaká 90 ve vás evokuje léto a prázdniny.
1: Radio Kiss.

0: tu na telefonu mám Míšu. Míšo, je to tak? Míša.
1: Ano, ano.
0: Ahoj, u Míši se trošku modlím, protože říkala, že jede z práce a nemůže zastavit. Z čehož já jsem vždycky trošku šedivý, aby nám to nevypadlo. Míšo, ty jsi vybrala jednu, ale libovou. Letní devadesátku, libovou. Tak říkej, komu to budeme hrát a co budeme hrát.
1: Já bych poprosila zahrát to pro mýho nejlepšího manžela na světě, protože toho mám jenom já a pak určitě pro všechny lidičky, který zrovna poslouchají a který si užívají posledního míčka dnešní den, protože hlásí bouřky, tak a i pro tebe a prostě úplně pro všechny fajn lidi.
0: No děkuju moc krát. A jak jsi říkala, že je to jako nejlepší manžel, nebo jak jsi to řekla, jediný nejlepší manžel na světě?
1: Ano, no, tak, toho mám já.
0: Já myslím, že já jsem třeba taky bezvadnej a jediný nejlepší manžel na světě. To znamená, že jsme dva? Víš to teda?
1: No, tak je to možný, ale...
0: No samozřejmě, Míšo, ale... to nepoznáš. Samozřejmě, že to nepoznáš. To může poznat jenom moje žena, nebo to ví moje žena, že? Ale že jsme teda dva, jenom jsem ti chtěl říct, jo? Což nic nemění na věci, že ten tvůj je pro tebe samozřejmě nejlepší, ale že jsme jako dva. Zatím, ono se jich přihlásí víc určitě, těch skvělých manželů teď. Po tom, co si tohle tady říkáme, už vidím ty hlasovky. A jste zapomněli na mě tady, Jarda? Takže, Míšo, posíláme samozřejmě a děkuju za tvůj výběr. Tady je Saš a Dr. Alban, Color the World. Měj se moc hezky, Míšo, hezký den. Ahoj.
1: Ahoj.

Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Light Nation. Podporuje Radio Kiss.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS.

0: objednané. Krom toho i hvězdy jsou objednané, takže už zítra s moderátory Rádia Kiss, konkrétně Romanem Andělem, Patrikem Peltánem, Magdou Vronkovou, Radkem Hrdinou, se mnou a s DJem Basslickrem, kterého tímto zdravím na zdravačíku, protože vím, že on poslouchá pravidelně, tak se na vás těšíme v Amfíku na Lokti, kde mimochodem taky vystoupí, protože jsme si pozvali 90. hvězdy, celý se to jmenuje 90s Party Live konkrétně, tak tam máme Groove Coverage, přijedou Erotic a přijedou Kosmonova. Takže doufám, že dorazíte ještě jednou zítra v Amfíku na Lokti. Bude to mejdan. A ne, že ne.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a předpokládám, že z našeho vysílání už vám asi došlo, že nejenom od vás, našich posluchačů, krásných a sličných kysaček a skvělých úžasných kysáků dostáváme samozřejmě reakce na to, když tady něco řekneme, když o něčem mluvíme. Stejně tak jako já před malou chvilkou, když jsem tady mluvil o Nighties Party Live, která nás čeká zítra v Lokti, tak my na sebe reagujeme i navzájem, to znamená nejenom od vás, ale i sami navzájem se posloucháme. Před malou chvilkou mi tady napsal Patrik Peltan, napsal jsem krátce Peltan, ne Peltan, díky, napsal, no aby si se nezbláznil. Teď je to takový trošku osobní, promiňte, já se omlouvám, ale aby si se nezbláznil, mě taky říkají Marty a mě to teda strašně žere, jako musím říct, jako nejsem Marty, jsem Martin, tak mi můžou říkat Martine, Marťásku, Martinku a tak podobně. Hele, Páťo, já vím, že seš samozřejmě krátce, já na to budu příště brát zřetel, slibuju, abych náhodou neřekl dlouze Peltán, ale ty víš, jak já to mám s jménama. Buď rád, že ti neříkám Karle Pelikáne. Teď u mě je to tak snadný, to je hned 1, 2, 3 a vůbec nevím, kdo jak se jmenuje.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: A ještě jednou naposledy. Hit me baby one more time. A za chvilku ladím další muziku, zahraju vám třeba Wakefield anebo Morandi.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: A z dopravní informací se hlásí Jirka.
2: Zdravím řidiče, kdo jede do Brna po D2, tak asi 5 kilometrů před Brnem je teď čerstvá nehoda. Jsou tam policajti, valí tam hasiči. Myslím si, že teď se jezdí jedním pruhem, ale myslím si, že to zavřou. Mějte se, šťastnou cestu.
0: Jirko, děkujeme moc krát a šťastnou cestu. Mějte opatrně.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp, díky moc.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
5: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonáváte a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
7: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na ticket energylandia.pl.

0: KISS počasí.
1: Je polojasná až oblačná obloha. Později čekáme přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zprávy začneme jedním legendárním jménem. Zdeňka Novotná. To je dáma, která si užívá důchod a dokonce se pokouší o návrat na politickou scénu v pražských Petrovicích. Známá je kvůli svému kurióznímu uvíznutí ve stromu, reportáži a následným virálům. Vypadá to tedy, že bába pod kořenem se vrací. Nehodu v Jirníku nedaleko italského Turína nepřežil pilot a jeho pasažerka. Stroj se v tomto týdnu po nárazu do lanovky v Plamenech zřítil na zem. Na místo sice dorazily záchranné složky, včetně vrtulníků, bohužel už ale nebylo pomoci. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Plzeň buduje specializované nízkoprahové denní centrum pro ženy bez domova v areálu Cukrovarské ulice. Jde o druhou takovou službu v Česku po Praze. Nový třípodlažní bezbariérový objekt za 77 milionů korun nabídne bezpečný prostor, hygienu, stravu i sociální poradenství.
0: Sport.
1: Ještě včerejší fotbal. Fotbalisté Hradce Králové v odvetě závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy podlehli doma Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v součtu s úvodní remízou 2-2 v soutěži končí. A fotbalisté Jablonce v odvetném utkání porazili Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení a postoupili tak do hlavní fáze soutěže. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: A my pokračujeme dál a jestli posloucháte už nějakou dobu, tak víte, že na začátku každý hodiny jsem tentokrát vybral opravdový pecky. Tady jedna z nich vychvíl.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

Posloucháte Rádio Kiss, máme 13.9, je s vámi Martin Hájek v poslední hodině, vlastně v zastoupení za kolegu Michala Kavalčíka. Dva dny, teď čtvrtek, pátek jsem si to dával, už se zase těším, až se rozhodne jet někam na dovolenou. Jak mu to tady vyzobu všechno a... Já tam vždycky držím takovou tu lineu, kterou tady Michal má, to znamená i v rámci Moudra dne se vždycky snažím něco najít a na dnešek jsem nic hledat nemusel, protože včera jsem seděl s mým synem u stolu a tak jako jsme jedli, protože jsme slavili, jedli jsme a pili, protože jsme trošku slavili narozeniny mojí mamky. No a tak jako slovo dalo slovo, že jo, alkohol, jako jsem tam, takže nějaká legrácka, nějaká kapička alkoholu to ještě prolomila, teda takhle jenom na mý straně, jemu bude 15, takže žádný takový ještě chlapec má dost času. No ale přišel s takovou věcí, najednou mě úplně vyrazil dech. Já říkal, tati, ty tam děláš to moudro dne, já mám taky pro tebe jedno. Takže když vydržíte, tak já vám ho za chvilku řeknu, takže to nebude nic, co bych hledal někde na internetu, nic, co bych si tady vymýšlel, ale bude to moudro ze stran z análu mého rodinného krbu. Z análu, to zní strašně. Tady jsou Morandy na Kisu.

0: nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Takže dnes, jak jsem říkal, ještě naposledy za kolegu Michala Kavalčíka jedno moudro, které ale vemu z domácích, jak se říká, z domácích luhů a hájů. Takže můj syn dává k dobru dnešní moudro dne a vzkazuje: žen se neptáme na věk, mužů se neptáme, kolik vydělávají, a všeobecně se neptáme, kolik kdo váží. A to je chytrý. Chápeš? Ty jo, je mu 14. To je neuvěřitelné. Neuvěřitelné.
0: Rádio Kiss. To nejlepší od

0: a její baby baby, tak musím říct jednu věc, že za chvilku nás čeká střídání a já se teda přiznám, že se na to opravdu těším vždycky. Akorát, že když se chystám na to, že trošku vyspovídám odpolední jump, až přijde tady můj pupíček, Radek Hrdina, tak že se nikdy nedočkám. Takže teď trošku jako natahuju čas. Ještě tam dám korunu Baby Baby a pak tam dám Davida Guettu. A jestli už ani dneska se mi to nepovede, je trošku nějakým způsobem tady jako vylákat k nějakému rozhovoru, tak už teda opravdu nevím, tak se dám snad na modlení normálně. Tak jdu do kostela dneska a budu se modlit. Nevím teda ještě za co, ale budu.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: To je dobrá pecka, to se mi líbí, to je takový pohodový, takový letňák, houpavý. Ty dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá. To se mi líbí, 13.42, jak jsem říkal, tak dneska jdu do kostela, protože se nedostavili zatím teda ani Magda, ani Radek. Já tady na ně počkám, ale pak už nebudu mít na to prostor s nima udělat rozhovor. Chtěl jsem udělat takovou páteční small talk, Chtěl jsem tak jako s nima lehce pokecat, takže nic, nechme to bejt, jak říkám, když nepřijdou, jdu do kostela. 28. srpna, pátek, dneska slaví svátek Augustín, to je první věc, druhá věc je zítra v sobotu, jsme na lokti, tak se tam na vás těšíme. No a ještě když to shrnu, tak dneska je den červeného vína, abych na to nezapomněl, a taky máme den k zamyšlení. Takže loučí se s vámi Martin Hájek a já se tady takhle jako ve finále trochu zamyslím. Takže přemýšlím, zamýšlím se, když je den k zamyšlení. Pojď, Magdo, pojď klidně dovnitř. Pojď, Magdo, neboj se. Jsem říkal, že vás chci vyspovídat, ale vy nikde. Je den k zamyšlení, víš, tak já se zamyšlím. Pojď se zamyslet se mnou. Jenom tak jako přemýšlej.
1: Přemýšlím, no.
0: Je jedno nad čím, přemýšlej. Jeden k zamyšlení.
1: Jeden k zamyšlení. Aha. Mě to moc nemyslí.
0: No, takhle to my víme už dávno. Tak já budu přemýšlet i za tebe, jo.
1: Tak přemýšlej.
0: Schválně. Mm-hmm. Zkusím se napojit na tvoje myšlenky. Mm-hmm. No Magdo, na co ty to přemýšlíš? Na čím ty to přemýšlíš?
1: Nad pupíčkem.
0: No právě. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Hezké páteční odpoledne, kysáci, pojďme spolu nejdřív na dopravu. Bouralo se na dálnici D1 ve směru na Brno, je to na 182. kilometru. Bouračka taky na D11 ve směru na Hradec Králové, je to 59. kilometr. A jedna dopravní nehoda i na D2, tentokrát ve směru na Brno na 6. kilometru.
2: Pojďme do Hradce Králové přímo na ulici Bratří Štefanů, tady se bouralo. Počítejte se zdržením, no a ještě jedna ode mě dopravní nehoda, to je přímo v Praze, je to Merhoutova ulice.
1: Pojďme už teď na odpolední jump.
0: Best of Milan. Best of Milan.

0: Velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Už dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.

0: KISS počasí.
1: Je polojasná až oblačná obloha. Později čekáme přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Pohonné hmoty opět zdražily o desítky haléřů. Cena naturalu stoupla v průměru o 40 haléřů na 42 korun a cena nafty o 81 haléřů na 42,80. Ve srovnání se stejnou dobou v loňském roce jsou paliva výrazně dražší. Benzín o 8,20 a nafta o 13,30 na litru. Americký prezident Donald Trump podepsal výnos, který nařizuje přejmenovat Ontarijské jezero na americké. Kanadský premiér Mark Carney jen odpověděl, že Kanaďané budou vždy používat původní jméno. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Poslední prázdninová neděle nabídne rodinám možnost vyrazit na ještět téměř zadarmo. Děti a junioři zaplatí v neděli za jízdenku na lanovku z Kalka symbolickou 1 korunu. Akce platí na cestu nahoru i zpět. Kdo chce výlet pojmout aktivněji, může pod lesky areálu využít také terénní koloběžky.
0: Sport.
1: Včera se hrál volejbal a holky hrály dobře. České volejbalistky si totiž v posledním zápase základní skupiny poradili 3-0 na sety s Bulharkami. Holky tak zakončily skupinu se 3 vítěznými a 1 porážkou na 2. místě. V pondělním 8. finále vyzvou Švédky. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Začíná odpolední jump a já už tady vítám Pupíčka.
4: No, Sumeček odešel a trumpetka sedí vedle mě. Naproti.
0: Od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Přátelé, já se všem opět omlouvám, toto nebylo v plánu podle mě, buď to tam dal Hajek, nebo Peltán, nebo v tom má prsty i Roman Anděl. Přátelé, já netuším, nebo všichni tři. Možná i Karel Lenner, netuším.
1: Je to možný. Jinak ladíte Radio Kiss, odpolední jam.
0: Ale samozřejmě už jsou udělané i kompenzace, ministerstvo pro dobrý sluch. Pokud jí pošlete žádost ministerstvu, vám vykompenzuje za to, že jste to právě slyšeli, 25 korun každému. Musíte vyplnit žádost.
1: Ne, já si myslím, Radku, že z 90% posluchačů Radia Kiss to chce teďka jako vyzvanící melodii v telefonu.
0: Ne, já koukám teď tady na portál zákrut.cz, zvýšila se normálně tady bouratelnost.
1: Kysáci, ladíte odpolední čas.
0: Pardon, startujeme.
1: Tak jo.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Radio Kiss.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Musím se přiznat, kysáci, že mě tak trošku svrběly prsty a říkala jsem si, že bych ti tam dala znova ten tvůj skvělý song, který si tak před folkou tady vystřihnul na rádiu Kiss v rámci samozřejmě Tenkrát, co si naspíval lepší než originál. Miluju a maluju. Strašně ti to chválili, takže úplně v klidu.
2: Jako chválili, no, jako máte souci, to se mi líbí. Jako prostě.
1: Nicméně je tady před náma teďka Kiss Hit v jedné vteřině. Mám pro tebe nachystanou ukázku. Já si myslím, že to dáš levou zadní. Indici pro tebe by mohla být, je to pán tmavší pleti, nebo tmavé pleti, a tenhle ten hit frčel na diskotékách o 106 a všichni chtěli tancovat jako on.
2: Kolik to mělo, prosím tě?
1: No vteřinu, přesně.
2: Já mám to fakt vteřinu. Já vím, ale mám okno.
1: No,
2: Ježišmarja, ale mám window, já vidím ten klip.
1: Už šel.
2: Usher?

0: A on tancuje dobře.
1: Skvělej tanečník a dokonce...
0: Jsem asi nikdy jako takhle nepozoroval.
1: Jo, jako. Je naprosto výborný tanečník a dokonce stál za objevem vlastně Justina Biebera.
0: Jako lepší než Martin Hájek.
1: Jako tanečník?
0: Jsi neviděla nikdy Martina tančit?
1: Člověče neviděla.
0: No, protože on má obrovskou výhodu, on si dokáže vyhodit kyčle. A on je, no jasně, on je prostě takhle vyhodí, jako z těch, jo. A on je úplně,
1: tak to uvidíme zítra na lokti, ne?
0: No, jako, přejďte zítra na loket, přátelé, Martin vyhodí kyčle a zatancuje svůj legendární tanec.
2: Kiss hit. Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Jo. Je pátek, přátelé, a to znamená samozřejmě, že i tady bude dnes během vysílání odpoledního jumpu na KISu. Jsem tam nějaká pozvánka na víkend, to znamená KIS Active Weekend, jo? Sobota, neděle. No a takový tip už možná přijde za malou chvíli, protože byla jsi někdy na výstavě korunovačních klenot, těch pravých?
1: Nebyla, se podívat. Nebyla.
0: I já to nemám odškrtnutý.
1: Aha.
0: Nicméně, vlastně kolem toho je hodně velká bezpečnostní věc. To je jako prostě zabezpečený, security, různý neprůstřelný věci, zámky a tak dále. No a momentálně přišlo do republiky něco, co se takovýhle věci jako korunovační klenoty vyrovná.
1: Mm-hmm.
0: A za malou chvíli prozradíme co.
1: Jo, jsem zvědavá, hodně.

0: se valí jedna unikátní záležitost a bude jich dokonce hned několik na jednom místě, ale ta jedna je přece jenom jako wow, úplně nejvíc. Přátelé, bude to takový Kiss Active Weekend, ale přece jenom ještě malinko si počkáte, jenom pár dnů, protože přelom srpna a září, přátelé, bude ve znamení toho, že se budete moct v Praze do obecního domu legendárního podívat na známku, která skutečně má bezpečnostní vlastně záruky, jako když vystavujete korunovační klenoty. Úplně
1: až
0: stejný.
1: Takovouhle zámku, jo. Známku teda. Jo.
0: Nejdražší známka světa je v Praze. Je to známka, která je oceněna 1,25 miliardy, 250, chcete-li, milionů korun za známku z roku 1856 z britské Guajány.
1: Wow.
0: Dochovala se v jediném exempláři a skutečně ta ochrana bude taková, jaká bude. Mm-hmm. Měří pouhých 29x26 mm, váží 0,4 gramů a vlastně, jak tady píšou, není moc hezka.
1: Člověče, není moc hezká, ano, a teď si představ, že seš jakoby pracovník jako nějaký tam security služby, že? A teď ti říká, hele, co dneska hlídáš? Známku.
0: No ne, ale jako mě to připomíná scénu samozřejmě s Jáchyme hodě do stroje.
1: Ano.
0: Tam ten Japonec vystavoval miniatury a dával, koukali se na to tou lupou a vždycky to ten obraz vypálilo, jo, takže tohle by mohlo být něco podobného.
1: Bacha na to.
0: No ne, to musí je hrozná pojistka. Mně se ale líbí ten objev. Mm-hmm. Objevil ho v roce 1873 v podkroví jednoho rodinného domu 12-letý školák jménem Louis Vernon Walk.
1: Hezky.
0: No, na tom by nebylo nic tak světoborného, jenomže jemu se úplně nelíbila, ale nechtěl jí vyhodit, tak jí zkusil prodat nějakýmu frajerovi a tam tenkrát místnímu sběrateli a ten jí koupil za 6 šilinků.
1: Ty
0: blá. Což bylo prosím vás, přátelé, možná tak na cukrátko, jo? Nebo
1: ty
0: nějaký
1: brdě.
0: Ten.
1: Jasně.
0: No a pak už to samozřejmě stoupalo až dnes do hodnoty 250 milionů korun.
1: Takže kde je k vidění?
0: Obecní dům, přelom srpna a září, startuje tato filatelistická událost, kde bude pozor k vidění ještě dalších x věcí. Je to poprvé v Republice České, kdy se sejdou tyhle unikáty na jednom místě pod jednou střechou.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISS.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme společně na dopravní informace a zprávu máme přímo od našeho Kuby Krabáče.
2: Z dálnice D11 se hlásí Kuba, a to konkrétně z kilometru 58,5 z Prahy na Hradec Králové. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel, je tu asistence policie, je to na krajnici, ale každopádně s tím počítejte.
3: Kuba bude jinak zítra v e-shopu ve stánku na Lokti s naším Lukášem Bláhou.
1: Pokračujeme v dopravě, Ondra.
4: Kdo jedete z Prahy směr Příbram, tak před Mníškem se to začíná lehce štosovat, protože tady nějakému autu upadlo kolo, takže tady je jakoby policie, je tam dopravní nějaká správa silnic, tady dálnic, tak si dávejte pozor.
1: Děkujeme moc krát, pánové. Bouralo se na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem 26. kilometr a jedna nehoda na D6 ve směru na Karlovy Vary 33. kilometr.
3: Já jenom doplním Cheb, přímo v Chebu je to Pražská ulice.
1: Šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Je polojasná až oblačná obloha. Později čekáme přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Zprávy začneme ve školní lavici, protože z celkového počtu milionu žáků bylo v minulém školním roce na českých základních školách skoro 8% dětí z ciziny, nejčastěji z Ukrajiny. Nejvyšší poměr pak zaznamenala Praha, kde cizinci představovali 18% všech žáků. Po vypuknutí otevřené obchodní války mezi Spojenými státy a Kanadou se jejich obyvatelům pravděpodobně brzy prodraží mimo jiné obyčejná návštěva toalety nebo vyčištění nosu. Po krachu jednání z minulého víkendu Ottawa oznámila reciproční cla. Mezi nejpostiženější sektory patří papírové výrobky. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Plzeň buduje specializované nízkoprahové denní centrum pro ženy bez domova v areálu Cukrovarské ulice. Jde o druhou takovou službu v Česku po Praze. Nový třípodlažní bezbariérový objekt za 77 milionů korun nabídne bezpečný prostor, hygienu, stravu i sociální poradenství.
3: Sport. Včera se hrál fotbal a fotbalisté Plzně v odvetě závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy porazili Červenou hvězdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení a po historickém obratu postoupili do hlavní fáze. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
5: Radek a Magda vám přijde hezké odpoledne, hodinka druhá odpoledního jumpu na startu.
6: No a my si dáme Venga Boys nebo PH Electro, jdeme na to.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: na Rádio Kiss v odpoledním jumpu za jedním chlapíkem, spíš klukem, vlastně z Velké Británie, který si splnil takový klukovský sen. A já si myslím, že to je takovej sen, který má spousta z nás. O takovým tom, že máš vlastní místo někde na světě, víš, a, nebo vlastní svět, prostě, který si stvoříš a je to jenom tvoje a všemu tam vládneš a tak.
1: Jako v hlavě? Nebo?
0: Ne. Myslím, jako, že jsi třeba hrál někdy na to, že já nevím, třeba na pískovišti a tohle je teďka moje, já tady prostě jsem král a něco takového podobného.
1: Já jsem ale na pískovišti takhle měl.
0: Měl jsi to pískoviště?
1: Já jsem prostě proklep ty děti a ty seděli takhle v rohu na lavice a celý pískoviště bylo moje. Než přišel ten frajer o hlavu větší a udělal to stejný mě.
0: No vidíš to, no a něco podobného právě teďka se povedlo jednomu chlapci z Británie a o tom si řekneme za malou chvilku.

0: Jak jsme slíbili před malou chvílí tady na rádiu Kiss, pojďme se teďka podívat za jedním hochem z Velké Británie, který si splnil sen o tom, že založil vlastní stát. Ve 14 letech totiž objevil Daniel Jackson malý kousek země nikoho podél řeky Dunaj a v 18 letech na něm vyhlásil svůj vlastní stát s názvem Svobodná republika Verdis, kde se rovnou jmenoval prezidentem. Přátelé, tenhle ten stát má rozlohu zhruba 0,5 kilometru. Nachází se na malém sporném území, známém také jako Pocket-3, podél břehu řeky Dunaj mezi Chorvatskem a Srbskem, blízko podobného projektu Liberland.
1: Počkej, ale ta země mu opravdu patří?
0: Ta země mu jako opravdu takhle. Je to samozvaný a mezinárodně neuznaný mikrostát, jo. Ale on to prostě nějakým způsobem, to nikomu nepatří prostě to místo, údajně. Tak si prostě šel a on si to prostě vzal.
1: Jo, mě napadá právě v době, jako kdy nemovitosti vylítly hodně nahoru, víš?
0: Jo.
1: Že bych takhle někomu přišel zabrat zahradu.
0: Ale
1: má víš, to... jako já nepotřebuju, ježišmarja, nějaký kus, jo, nebo celý mu to řekl. Nejsem hladovej.
0: Jo,
1: kolik? Ježišmarja, tak já nevím, má třeba 1500 metrů, no tak já si vezmu 700.
0: No, to stačí.
1: Víš, a vidíš, jaký jsem? 800 jsem mu nechal.
0: Vidíš to. Prosím vás, takže kdo máte takhle kousek zahrady, tak
1: to bych tam píchnul tu štangli s vlajkou a samozřejmě bych se nazval novým majitelem 700 metrů.
0: Zahrádky pana Ludmila.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: No musíme připomenout to, co jsme tady včera samozřejmě avizovali, to znamená zápasy, že jo, mezinárodní, různé ligy, no a tak velká gratulace Jablonci, obrovská gratulace Plzni, ne, že bychom to brali nějak jinak, ale přece jenom Plzeň to měla podstatně těžší, 3-0 prohrávala z jejich hřiště, ale to, co předvedla včera na domácím trávníku, klobouček dolů Plzeňáci Viktora, protože wow, tohleto to byla jízda.
2: Ty jsi to viděl ten zápas, ty jsi koukal.
1: Sledoval jsem to, Bobočku, sledoval jsem to, ale jako říkám, tenhle ten ze 3-0, přivíz si 3-0 někam.
2: Ano.
1: A odvíz si nepostup. No, to je taky jako to, ale Plzeň, na to se nikdo neptá.
2: Hezky.
1: Plzeň super, je mi líto Hradce, taky to vypadalo docela dobře v jednu chvíli, ale nedopadlo to, takže Jablonec zadní jsou, Plzeň, velká gratulace, skvělý.
3: Já nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí.
0: Pranky Body Jump na Rádiu

0: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, ano, i dneska jsme rozdávali ráno peníze v 7 hodin. Kolik to bylo, to se dozvíte za malou chviličku. Samozřejmě nebojte se, budeme pokračovat zase v pondělí, protože tahle ta úžasná soutěž je celý tento rok, každý všední den od pondělí do pátku během svátku taky.
2: Takže jestli správně počítáte, tak je to něco málo přes 4 měsíce, co nás vás to ještě čeká. Můžete si právě ještě do konce roku vysoutěžit docela pěkný balík peněz. Dnes to byl Jirka.
3: Držme si palce všichni. Jirko, vyhráváš 2000 korun, to je dobrý!
1: Pokud jsem to slyšela správně, tak to házel Alex, mám takový
2: myslím
1: tušení.
2: Si, že jo.
1: Takže takhle krásně se to Alexovi dneska povedlo. No a samozřejmě háže se hrací kostkou skrz naši černou věžičku. No a pak už jenom čekáte, co tam teda padne.
2: Pondělí v 7 ráno, třetí volející, držíme palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravní informace, kysáci, a Honza ví o nehodě.
2: Na silnici 38 mezi Pavlícem a Grešlovým mýtem došlo k nehodě dvou osobáků. Stukli se tam v pravém pruhu, tak dávejte bacha. Jezdí to kyvadlově, při tomhle provozu je to docela nebezpečný, tak na to dávejte pozor.
1: Děkujeme moc krát, Honzo. Bouralo se taky na dálnici D1, a to hned dvakrát. Jednou ve směru na Ostravu na 203. kilometru a potom taky ve směru na Prahu je nehoda na 22. kilometru. Jedna dopravní nehoda ještě na dálnici D0 ve směru na D1, a to je kilometr 19.
3: Docela slušně se nám to rozbouralo, protože Písek, Kolárova, pojďme do Lovosic. Tady je bouračka přímo při vjezdu z Znojmo, Vídeňská třída, Česká Líba, Mánesova, no a v centru v Praze Vilzonova.
1: Tak opatrně při pátku a šťastnou cestu s rádiem KIS.

Kids Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské vodičko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: KISS počasí.
1: Je polojasná až oblačná obloha. Později čekáme přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zprávy začneme jedním legendárním jménem. Zdeňka Novotná. To je dáma, která si užívá důchod a dokonce se pokouší o návrat na politickou scénu v pražských Petrovicích. Známá je kvůli svému kurióznímu uvíznutí ve stromu, reportáži a následným virálům. Vypadá to tedy, že bába pod kořenem se vrací. Nehodu Virníku nedaleko italského Turína nepřežil pilot a jeho pasažerka. Stroj se v tomto týdnu po nárazu do lanovky v plamenech zřítil na zem. Na místo sice dorazily záchranné složky, včetně vrtulníků. Bohužel už ale nebylo pomoci. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Poslední prázdninová neděle nabídne rodinám možnost vyrazit na ještět téměř zadarmo. Děti a junioři zaplatí v neděli za jízdenku na lanovku Skalka symbolickou 1 korunu. Akce platí na cestu nahoru i zpět. Kdo chce výlet pojmout aktivněji, může pod lesky areálu využít také terénní koloběžky.
1: Sport. Ještě včerejší fotbal. Fotbalisté Hradce Králové v odvetě závěrečného 4. předkola konferenční ligy podlehli doma Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v součtu s úvodní remízou 2-2 v soutěži končí. A fotbalisté Jablonce v odvetném utkání porazili Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení a postoupili tak do hlavní fáze soutěže. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: A Tomášovi za zprávy moc děkujeme, je tady druhá polovina odpoledního jumpu.
4: Jo, a zvesela, jdeme na to.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: ladíte odpolední Kiss, samozřejmě odpolední Jump. Magda Vronková, Radek Hrdina, my máme skvělý zprávy teďka pro vás, kysáci, v tuhle tu chvíli, protože ještě máme v rukávu dva lupeny na zítřejší 90s party u hradu Loket. Je to teda v amfiteátru tam přímo, takže se na vás budeme hrozně moc těšit. No a ještě právě ty dva lístky dneska chceme rozdat.
1: Rozdáme dva lupeny, to znamená jenom radost, uděláme dvou, nedá se nic dělat. Na druhou stranu od pondělí jsme rozdávali.
0: Ano.
1: Takže uvidíme, komu se zadaří, jo, máte na to dva songy.
0: Ano.
1: A potom tam bude Medúza.
0: Jo.
1: Ne ten pořad. Ten dělá teďkon ve sněmovně. Ale jinak, můžete si ještě lístky zakoupit a ještě den před vlastně akcí, to znamená za levnější peníze, stačí kouknout na www.kiss.cz, tam se prokliknete na zítřejší akci na Lokti a můžete to mít za zvýhodnější peníze.
0: A jakmile uslyšíte Medúzu, voláte do studia 210-323-323 a snad se zase zadaří takhle při pátku, tak na to honem šup.

0: už zítra, kysáci, zítra, zítra se na vás budeme moc těšit. My to tam zase rozparádíme, věříme, že vy taky s náma. O co teda běží 90s party u hradu Loket, kde se vidíme my, moderátoři Rádia Kiss, ale samozřejmě taky Groove Coverage, Kosmonova a nebo i Rotik. A my jsme se rozhodli tento týden tady v odpoledním jumpu, že budeme rozdávat lupeny tím z vás, kteří se dovolají do studia.
1: Zítra na Lokti těšíme se, dva lupeny teďkon v tuhletu chvíli, třetí volející, uvidíme, kdo to je.
0: Haló?
2: Ahoj, tady Ondra.
1: Ahoj, čau, Ondro. Ondro, prosím tě, kdyby náhodou lísky k tobě připutovaly, odkud by si vyrážel zítra na Loket?
2: Z Karlovy Varu.
1: Karlovy Vary, čověče, to znamená, to je kousíček pro tebe.
2: No, úplně kousíček.
0: Úplně kousíček. Co budeš mít na sobě zítra?
2: Nevím, ale poznáte mě. Já se přihlásím.
0: No, dobře, no.
1: No, počkej, ještě. Ty jsi z Karlových Varů a to znamená, pojďme si dát soutěžní otázku, která není úplně jednoduchá. Jsi na ní připravený, no. Bez nápověd.
2: Poslouchám.
1: Jsou to poslední lístky, musíš trošku zabojovat, jo? Kdo založil, pozor, může to být žena i muž, to už ti radím, Karlovy Vary.
2: Karol IV.
1: Neuvěřitelné.
2: Jo, super.
0: Výborně, Ondro, ale máš to teda v cajku všechno a samozřejmě my se na tebe budeme zítra těšit.
1: A když jsi teda takový frajer, kolikátýho to bylo?
2: Buď frajer ty, řekni mi to.
1: Tak já ti to řekně řeknu.
0: Dobře.
1: 14. srpna 1370.
2: Tak si, dobrý no.
0: Ty si to teďka...
1: Si to nechceš pokazit, viď?
0: Peď.
1: Dej mu ty lísky.
0: Já mu ty lísky dávám, prosím tě, Ondro, zítra se vidíme u hradu Loket samozřejmě v amfiteátru, takže máš se na co těšit. Budeme tam mít i stánek s našimi merchem, takže koukej si tam pěkně něco pěkného na sebe koupit, ať chceš poznat, jo?
2: Koupím, určitě.
0: Tak jo, tak tam to nepokládej. A kysáci, zítra už se tam teda vidíme a my se moc na vás těšíme.
1: Jubi!
3: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Best of Millennium.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS.

0: Posloucháte Radio Kiss, odpolední jump, samozřejmě, takový to fancy stolování, drahý stolování dneska, za který se zaplatí velký peníze. Máš si nějaké zkušenosti, že jako za drahý jídlo zaplatím?
1: Jakože tam jenom sedím a zaplatím za to, no, tak to je drahý, ale máme k tomu nějaký jídlo, nebo?
0: Máme k tomu nějaký jídlo,
1: no, nebo? Jo, takže

0: Představte si, že jdete na nějakou výbornou večeři do nějaké luxusní restaurace. Teď tam sedíte a přijde jiný host, který si sedne vedle vás a objedná si to asi nejdražší, co měli na meníčku, a to znamená humra. Zaplatí za toho humra 300 euro, což je nějakých 7276 korun. A potom toho humra vezme, živí ho, ho odnese a vypustí ho do moře.
1: Skvělý.
0: Skvělý. Přesně to se totiž stalo. Je to vlastně neuvěřitelný dobroděj. Takhle se projevil jeden francouzský ochránce zvířat, který od restaurace odkoupil právě vyloveného humra, jenom proto, aby ho zase pustil zpátky do muzea.
1: To je skvělý.
0: Super.
1: Kolik stál?
0: 300 euro. 7000.
1: Sedmička, nazdar, babi, vymalováno.
0: Někde plave,
1: ale... A humrovi je to úplně jinak. Úplně jedno.
0: Úplně jedno.
1: Když se mu neodděčí, jako kdyby aspoň mu dal pusu.
0: Veď.
1: Že se třeba promění v něco.
0: Nebo mu
1: ani to ne.
0: Nebo mu splnil nějaké humří přání. Jako...
1: Ty jo.
0: Já tě neklofnu.
1: Se dokážu představit, že takhle jezdí ty pejskaři do Číny.
0: No.
1: Víš?
0: To mají hodně práce, ale v tom
1: případě. No právě.
0: Ježišmarja.
1: By zachraňovali jedno psa za druhým.
0: Tak aspoň někoho. Jump. Odpolední Jump.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Po hodince opět dopravní informace, Michal má zprávu.
2: Před Mahelnicí asi 11 kilometrů na rozpojení těch silnic na dva pruhy, tak je to tady stojí před Mahelnicí, takže bacha.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda taky na dálnici D0, je to ve směru na D1, 19. kilometr. Bouralo se i na D35 ve směru na Hradec Králové, je to 120. kilometr.
3: Se mnou do Olomouce, Holická ulice, tady se bouralo na Děčínsku, přímo v Rumburku, je to na Valech. Dále se bouralo také v Praze na Strakonické, je to před Barandovským mostem směr z centra. Tady počítejte se zdržení.
1: Šťastnou cestu.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na ticket.energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Je polojasná až oblačná obloha. Později čekáme přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Pohonné hmoty opět zdražily o desítky haléřů. Cena naturalu stoupla v průměru o 40 haléřů na 42 korun a cena nafty o 81 haléřů na 42,80. Ve srovnání se stejnou dobou v loňském roce jsou paliva výrazně dražší. Benzín o 8,20 a nafta o 13,30 na litru. Americký prezident Donald Trump podepsal výnos, který nařizuje přejmenovat Ontarijské jezero na americké. Kanadský premiér Mark Carney jen odpověděl, že Kanaďané budou vždy používat původní jméno. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Plzeň buduje specializované nízkoprahové denní centrum pro ženy bez domova v areálu Cukrovarské ulice. Jde o druhou takovou službu v Česku po Praze. Nový třípodlažní bezbariérový objekt za 77 milionů korun nabídne bezpečný prostor, hygienu, stravu i sociální poradenství.
4: Sport. Včera se hrál volejbal a holky hrály dobře. České volejbalistky si totiž v posledním zápase základní skupiny poradili 3-0 na sety s Bulharkami. Holky tak zakončily skupinu se třemi vítěznými a jednou porážkou na druhém místě. V pondělním osmifinále vyzvou Švédky. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: Jubí, ještě jedna hodinka společně tady na Kisu.
7: My si dáme teďka v tuhleto chvíli Ozone, Dragostanin Day.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, ještě než se vrhneme na jednu informaci, kterou vám tady chceme samozřejmě ještě zopakovat, tak pojďme ještě taky pogratulovat. Dneska je v kalendáři Augustín, takže přejeme všechno nejvíc. Nej!
1: Jenže Augustíni to můžou klidně stejně jako všichni ty, co měli třeba svátky, narozeniny, jo, nebo něco podobného.
0: Svatby.
1: Tečkon, jo, minulých dnech nebo nastávajících, můžou to oslavit zítra na lokti, respektive u hradu loket.
0: 90s party u hradu Loket, kde budeme my moderátoři Rádia Kiss a taky Kosmonova, Erotic a Groove Coverage. Rozhodně se teda máte na co těšit.
1: Lístky jsou v předprodeji, ještě nějaký rozhodně seženete. No a úplně nejjednodušší cesta je, když si vlezete na www.kiss.cz. Já to takhle krásně rozkliknu s váma, dáte si sekci novinky soutěže akce, tam si dáte takhle, jo, Kiss party, pink. Hned první akce je právě 90s party u hradu Loket 29. srpna. To rozkliknete a tady je řádek krásně, stupenky a další informace. Ano, zde. Pink a jste tam.
0: Takže kysáci, zítra se tam vidíme.
1: Areál se otvírá v 15 hodin a my se tam těšíme zítra u hradu Loket.
2: Jump, jump, odpolední jump.

0: Víte, že Pokémon nedávno oslavil 30 let svojí existence.
1: Už 30 let.
0: 30
1: je
0: let, to je šílený. Jo. Jenom pro
2: starší
0: představu.
2: Než já.
0: Co? Jo, bohužel, rádio. Jinak ale nejdražší Pokémon kartou na světě je Pikachu Illustrator s hodnocením PSA 10, jejíž hodnota dosahuje 16,5 milionů dolarů.
1: Já bych chtěl takovou kartičku mít.
0: Jo, já bych chtěl být ta kartička.
1: Já bych vám ji střelil za půlku klidně.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. KISS. Radio KISS.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
2: Best of Millennium.
1: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Jak už slyšíte, s námi doznívá teďka Indiana Jones, neboli podcast Indiana Jones. To taky ale znamená, že my se pro tento týden, dnešek i týden, vlastně s odpoledním jumpem s váma loučíme.
1: Je to tak, některý mají volnější večer, to znamená, že i já právě odcházím si lehce odpočinout. Magda nemá tolik volný večer. Magda je zítra na lokti společně jako s dalšími tady z Radia Kiss.
0: Ano.
1: Ale aby se dala do pořádku, trošičku vypucovala, umyla po týdnu a tyhle ty věci, tak přátelé, to zabere nějaký čas. Voholit kníra. Jeď to znáte prostě, holky. Jo,
0: člověče,
1: není to jednoduchý.
0: S tím knírem to bude blbý, ale mě to je strašně špatně.
1: Já už jsem ti říkal, ve středu začni. A ty ne, já až pátek prej.
0: Takže zítra na lokti Radek, chlupatá Magda a zbytek moderátoru Radia. Na lokti Radek, chlupatá Magda a zbytek moderátoru Radia.
1: Chlupatá Magda, člověče, to stopovištěla na druhou.
0: Veď.
1: Odprásky to.

0: Jo, je dobojováno, přátelé, my se budeme skutečně těšit zítra na Lokti, otvírá se to tam v 15 hodin, pokud tam míříte, pokud ještě jste na váškách, tak přece jenom opravdu nebuďte nerozhodní, přijďte.
1: Jinak samozřejmě od zítřka taky pokračuje Kiss Active Weekend, pokud máte nějaký dobrý tipy, určitě to tady našim chlapcům pošlete. No a za chviličku startuje už Best of Millennium s Martinem Hovorkou, tak si to pořádně užijte a s náma pak ještě doprava.
0: Radek Hrdina samozřejmě, Hejry Magda se těší zítra, ale teď už moc hezký večer.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump. Na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ještě od nás taky slíbená doprava, pojďme na to. Bouralo se v Brně, konkrétně dvě dopravní nehody jsou tam v ulicích Šámalova a taky v ulici Horova.
2: V Praze je do Levského a ještě v Tanvaldu, to je samozřejmě okres Jablonec, na ní jsou nemocniční. My vám přejeme šťastnou cestu kamkoliv, hezký víkend a zítra na lokti.
1: Se vidíme, čau.
2: Ahoj.

0: KISS počasí.
1: Je polojasná až oblačná obloha. Později čekáme přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami, místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Právě začneme u piva, protože plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o 70 haléřů na půl litr. Cenu ležáku pivovar mění poprvé od roku 2023. Budějovický Budvar zatím zdražování nerozhodl. Chicagské letiště čelí neobvyklé sérii incidentů. Během 2 týdnů tam praskly pneumatiky ve 4 případech. Poslední událost se odehrála ve středu odpoledne u Boeingu 737-800 společnosti American Airlines. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Poslední prázdninová neděle nabídne rodinám možnost vyrazit na ještěd téměř zadarmo. Děti a junioři zaplatí v neděli za jízdenku na lanovku z Kalka symbolickou 1 korunu. Akce platí na cestu nahoru i zpět. Kdo chce výlet pojmout aktivněji, může podle Sky areálu využít také terénní koloběžky.
0: Sport.
1: Jaký bude víkend ve sportu? Jednoznačným šlágrem víkendu bude derby pražských S mezi Spartou a Sláví. Ta má zatím o 2 body více a v nové sezóně ještě neprohrála. Utkání na Letné začne v neděli ve 20 hodin. Předtím v 17 hodin se hraje také severočeské derby mezi Teplicemi a Jabloncem a ve stejný čas změří síly také Plzeň se Slováckem. Od 15 hodin je na programu zápas Slovanu Liberec s Hradcem Králové. 4 zápasy se odehrají už v sobotu a hned 3 začnou v 17 hodin. Bohemka hostí Mladou Boleslav a Pardubice Artis Brno. Brněnská Zbrojovka hraje doma se Zlínem. V sobotu ve 20 hodin je na programu duel ostravského Baníku proti olomoucké Sigmě. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Páteční večery patří na KISSu Miléniu. Já jsem na značkách, jsem Martin Hovorka. Pojďme to odstartovat, bylo 6 večer. Miléniu.

0: Funto.
1: Krásný podvečer, máme pár minutek po 18. hodině a já mám radost, že se opět po týdnu setkáváme u toho nejlepšího z milénia. Budeme si hrát ty největší hity, co nás bavili po roce 2000. A já bych dokonce řekl, že asi tou nejzásadnější zpěvačkou nultých let byla Rihanna, přece jenom ona v té době debutovala. A teďka se hovoří o tom, že by po 10 letech měla vydat nové album. Ta deska by měla být experimentální, bez žánrových hranic, dokonce se mluví o tom, že by tam měl být vliv klasického reggae, anebo že by se dokonce Rihanna měla inspirovat zvukem legendární skupiny Queen. No tak budem vidět, v každém případě dá se očekávat masivní celosvětové turné, takže se možná i v příštím roce dočkáme Rihanny naživo. Kysáci, když od současného roku odečtete 20, tak se dostaneme do roku 2006 a já vám teďka zahraju, jakou písničkou bodovala Rihanna na týden přesně před 20 lety. Byla to skladba SOS a já vám ji hraju tady u nás v Best of Millennium. Tohle to je Riri na Kisu a asi popřejeme, aby se jí nové album vydařilo a mělo úspěch.

0: V létě roku 2001 nás bavilo poslouchat písničku Turn the Tide od Silver. Apple tenkrát v tichosti připravoval revoluční hudební přehrávač iPod a Microsoft dokončoval operační systém Windows XP a také svoji první herní konzoli Xbox. To je všechno zpátky 25 let. No a naši posluchači si vyloženě užívají poslech tady těch hitů z milénia, třeba i na parkovišti. Ahoj!
1: Já se s tebe zblázním, já normálně stojím na parkovišti, čekám na objednávku, teď tam začneš sázet tyhle pecky, zesílím si rádio a lidi na mě koukají, jak kdyby mě pustili z bohnic, takže si do toho zpívám. Díky za krásnou vzpomínku, čau Štěpán.
0: Štěpáne, klidně si i zatanči jako Justin Timberlake, Rock Your Body.

Krásný večer, kysáci. Mám na vás rychlou otázku. Jakou pecku z milénia byste si rádi poslechli? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss a já vám ji za malý moment zahraju. Nejprve ale Nova Space.

jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Millennium. Best of Milan. Každý pátek večer na rádiu Kiss.

0: poslechli. Tak co, jaká pak to je? Ahoj!
1: Čauky Marťa, právě jsme dorazili do Chorvatska na Makarskou riviéru a prosím, zahraj nám písničku Boreček. Díky, čau.
0: Se vidíš to, někdo z Chorvatska se vrací, někdo do Chorvatska přijel. No tak ať máte hezký počasí. A my si dáme Borečka.
2: Mr. Borec.
0: To jsou Bow Wave.

Liz Kate Ryan, která touto taneční verzí písně Des Enchantés vzdala poctu původnímu francouzskému hitu od zpěvačky Mylène Farmer, která v originále tajtu věc zpívala v roce 1991. Za námi ovšem Des Enchantés z roku 2002, máme tu Best of Millennium a pokud vás takováhle muzika baví, tak já vás zvu v tento okamžik do Znojma, kam se dneska večer chystám a kde se společně uvidíme v Music klubu Wasabi na večírku, který se jmenuje Millennium Night. Takže dneska večer ve Znojmě to bude plné hitu milénia a já jsem rád, že budu u toho. A kdyby vám to nestačilo a třeba jste poslouchali i v jiné části naší země, tak přátelé, zítra večer se můžeme společně vidět na Hněvíně. Hrad Hněvín, tam proběhne velký festival plný oldies hitů z 90. a z milénia. Ten festiák se jmenuje Goldies a já věřím, že na Hněvíně, kde se dokonce natáčelo pár záběrů do seriálu Most, si to zítra užijeme a jak já rád říkám, vždycky Most. To bude moje hláška pro zítřejší večer. Teď Caesar Sisters.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Je 7 večer, Martin Hovorka s vámi na Kisu, přeju parádní poslech a posílám vám Davida Guettu a taky Chicky Girls.
3: Millennium. Best of Millennium. Každý

0: Posloucháte Radio Kiss. Nám se z toho tak trošku stává takové chorvatské vysílání dneska, protože jsme tady měli rodinku, která do Chorvatska přijela. Já teďka domlouvám telefonát s kulkama, co se z Chorvatska vracej trabantem. Měli bychom se s nimi spojit lehce po 20. hodině. No ale přátelé, ještě jedna chorvatská vzpomínka a to je opravdu 25 let zpátky, kdy se pravidelně jezdilo do Chorvatska autobusem.
1: Tak se psal rok 2000 a já s mamkou a se ségrou jsme vyrazili s jednou moravskou cestovkou směr Chorvatsko. Kromě řízku v té době frčela zelenina, pečivo a hlavně trvanlivá Majka. Cesta byla dlouhá 2 dny a pak 2 dny zpátky, ale stálo to za to.
0: To jste jeli někam do Dubrovníku, ne? 2 dny, tyjo. Ale jasně, paštika to muselo být a taky řízek mezi 2 chleby a nezapomenout na okurek. Tak zdravíme vás všechny, kdo jste ještě na dovolené, kdo si užíváte poslední prázdninové dny třeba na chorvatském pobřeží. No a z Rádia Kiss další hity milénia. Doufám, že vám udělají teď radost Black Eyed Peas. Hezký večer. Rádio Kiss.

Kiss, vynikající vzpomínka na písničku Wonderland, to byly Passion Fruit a já mám ohromnou radost, že vás mohu pozvat na Mejdan v barvách Rádia Kiss. Ten proběhne už zítra v západních Čechách na Lokti. Je to tak, hrad Loket, amfiteátr, který je hnedka vedle řeky Ohře, nádherný místo, kam se zítra sjedou fanoušci Rádia Kiss, taky ti, co mají rádi devadesátky, protože ten zítřejší Mejdan se jmenuje 90s Party Rádia Kiss a budou tam Kosmonova, Erotic a taky Groove Coverage, což je vlastně skupina, která své nejzásadnější hity natočila až v miléniu. Já vám teďka jeden pustím, je to písnička Poison a já věřím, že i tady tu hitovku vám Groove Coverage zítra na Lokti zahrají naživo. Počas je taky objednaný, tak teď už jenom skvělá nálada a Mejdan na Lokti s Rádiem Kiss může zítra začít. Tak si ho užijte. Radio Kiss.

Radio Kiss, Best of Millennium a Martin Hovorka vám přejí parádní páteční večer. Představte si to, Madonna a Kylie Minogue mají společnou písničku a já vám ji za malý moment dám ochutnout.

0: I starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: I'm Lou Bega.
3: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
4: Hi, this is ATB.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
7: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
8: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
7: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
8: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
0: Best of Milan. Každý pátek večer na

0: nejlepší z milénia.
1: Každý páteční večer na Rádiu Kiss.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Dávčičku jenom. Love Sensation se to jmenuje a tohle to je skutečně Madonna a Kylie. Pojďme to přesunout, pojďme to přetočit jako kazetu, kde to přetočíme, kle. Na refrén samozřejmě.

Já samozřejmě novou desku Madony doma mám ji v autě, vozím tam to CDčko. Dokonce jsem si kvůli tomu nechal speciálně nainstalovat CD player do svého vozu, protože už samozřejmě automobilka nedává CDčka do aut. Ale pozor, až to slyším, já si normálně tady tu desku pořídím na vinilu. Takže přátelé, tohle je Madonna a Kylie Minogue ze současnosti, rok 2026. Mám nápad, teďka mě to napadlo. Pojďme udělat, přátelé, battle, souboj těchto zpěvaček a pojďme do minulosti. Pojďte vybrat, jestli vás baví z milénia víc Madonna nebo Kylie Minogue. Na výběr dávám dva hity. Buď to za prvé Madonu a písničku Hang Up, no a pokud vás baví Kylie Minogue a píseň In Your Eyes, tak to je dvojka.

0: Tak co, jakou z těch dvou písní zahrajeme celou?
1: Radio Kiss.
0: Jakou zpěvačku preferujete víc, Madonu nebo Kylie Minogue? Apka Kissu prvních pět vašich zpráv rozhodne, jestli jste tým Madonna nebo tým Kylie Minogue. Teď jsem na vás opravdu zvědavý. Tak dejte vědět.
2: Best of Milan a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss vysílá Best of Millennium. Měli jsme tady společnou píseň ze současnosti od Kylie Minogue a Madony, ale mě samozřejmě zajímá, jestli jste tým Madonna nebo tým Kylie Minogue. A jak to zjistit? Jedině přes náš battle, přes souboj hitů. Dal jsem na výběr písničku za prvé Hang Up od Madony, anebo dvojku In Your Eyes od Kylie Minogue. Obě dvě skladby jsou z milénia. A přátelé, otázka zní, jestli Madonna jednička nebo Kylie Minogue dvojka. Tak co je vám bližší?
1: Ahoj Dana, tak já jsem určitě pro Kylie. Čau.
0: Dám si čárku, Kylie Minogue vede.
2: Darec, prosím tě, Kylie.
0: Dobře, píšeme si. Kylie Minogue 2-0 vede nad Madonou. Asi je holka sympatičtější než Madonna, no? Uvidíme.
3: Samozřejmě jednička. Pojďme do jedničky. Jednička. Ahoj Petr, čau.
0: Petře, díky za tvůj hlas, takže Madonna má bod.
4: Čauky, tady Šárka a za mě rozhodně jednička. Děkuji.
0: Pozor, srovnáno. Madonna Kylie Minogue 2-2, takže pátá vaše hlasovka teďka rozhodne, jestli máte raději Madonu nebo Kylie Minogue.
5: Čau Marťas, určitě Kylie Minogue.
0: Dobře vy. Takže Kylie Minogue nakonec zvítězila. Ale je to jako voprsa, takže pojďme si říct, že víceméně máte rádi tak jako na stejno Kylie Minogue a Madonu. I když Kylie o trošičku víc. Tak si připomeneme největší hit z alba Fever. Tady je skladba In Your Eyes a vracíme se o 25 let zpátky, teď na Radio Kiss.

0: Hezký večer, posloucháte Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás další hity milénia, Lady Gaga, Sean Paul i Preciozo.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na

Ladíte Radio Kiss a já tu mám pro vás další hvězdu playlistů milénia, a to britskou zpěvačku Sophie Ellis Baxter, kterou jsem letos o prázdninách viděl naživo. Ona vystupovala v Bratislavě, jsem se tam nějak mihnul na festivalu a ona tam taky byla a moc mě překvapilo, jak skvěle zpívá. Tak jsem si jako o ní něco hledal, říkal jsem si, my jsme tady o ní de facto 25 let neslyšeli, ale ona vlastně dělá velkou kariéru ve Velké Británii. Tak začínalo to tenkrát velkým soubojem, kdy se objevila na hudební scéně díky hitu Groove Jet, který udělala společně s italským DJem Spillerem. To je tato věc. A ta Sophie Ellis Baxter díky tomuto hitu vytáhla do boje tehdy z Melanie C, která odešla z kapely Spice Girls, měla svůj první solový single a holky mezi sebou bojovaly. Ale to je všechno prostě dávno, 25 let zpátky. Každopádně, když byl lockdown, když byl covid a pandemie, tak ona se stala jako velkou hvězdou, protože tehdy streamovala koncerty přímo ze své domácí kuchyně a u toho se různě převlíkala, a protože to spoustu lidí bavilo, tak se stala vlastně v Británii královnou lockdownu a dokonce jí to inspirovalo natolik, že vydala speciální desku, pak vydávala i kuchařské recepty. No, takhle, snažila se, seč mohla, aby vydělala nějakou tu korunu, nějakou tu libru, a myslím si, že se jí to zadařilo. Dokonce koukám teďka na její Instagram, skoro 800 tisíc lidí sleduje Sophie Ellis Baxter. Tak si pojďme pustit její největší hit z roku 2001, jmenuje se Murder on the Dance Floor. Sophie Ellis Baxter na Radio Kiss.

0: Na Rádiu Kiss pro vás chystáme vždycky v pátek večer speciální playlist. Hrajeme si pouze muziku, co bodovala v hitparádách po roce 2000. Máme tu dvoutisícovky, nebo chcete-li mileniovky, a soudě dle vašich reakcí a vzkazů, tak vás to hodně baví. Ahoj!
1: Ahoj Martine, jen jsem ti chtěl popřát do studia, ti to šlape, hraješ to tam krásně dneska.
0: Děkuju.
1: Moc mi to utíká. Děkuju ti moc. Ať ti to uteče, měj se hezky, čau, Káďa.
0: Káďo, prosím tě, já nechci ale, aby mi to uteklo, protože když tě něco baví, tak vlastně nechceš, aby to skončilo. Takže já si vlastně vůbec jako nepřeju, aby to nějak utíkalo ten dnešní večer. Je mi tady s vámi zkrátka hezky. Sean Paul, další megahit milénia, tady je písnička Get Busy. Dobrý večer.
2: Of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

Millennium, I like it. Tak to byl Enrique Iglesias, vy ladíte Radio Kiss a pokud existuje nějaká pecka z Millennia, kterou máte rádi, kterou se třeba dlouho neslyšeli, dejte mi vědět, a to přes hlasovku Radia Kiss. Nahrajte vzkaz a já vám ji obratem zahraju. Nejprve ale Royal Gigolos a vzpomínka na písničku No Milk Today.

0: páteční večer, s vámi Radio Kiss. Už za malý moment se spojíme s klukama, co jedou Trabantem z Chorvatska zpátky domů do České republiky. Na tento telefonát jsem upřímně řečeno hodně zvědav, ale nejprve dávám prostor našim posluchačům, kteří by si rádi vybrali nějakou svoji oblíbenou písničku z milénia. Tak co, jaká to je, jakou jste dlouho neslyšeli?
1: Čau Marťas, napadla nás Košín, to byla taky dobrá pecka, catch.
0: Tyjo, Košín, musíme dát, a hlavně proto, že 21. listopadu Košín v O2 aréně na Maidenu Radia Kiss. Ta celá show se jmenuje Radio Kiss Millennium Explosion a je letos naplní Kiss O2 arénu. Těšíme se na to. A Košín nám k tomu budou zpívat.

0: Ladíte Radio Kiss a jak se nám to krásně propojilo. Tady ta písnička se jmenovala Boys of Summer a my teďka budeme mluvit s klukama, co letos v létě vyrazili do Chorvatska Trabantem. Tak kluci napsali zprávu a dokonce teďka se nám podařil i telefonát. Jak se jmenuješ? Ahoj.
1: Honza.
0: Honzo, my jsme měli nedávno na telefonu člověka, který do Chorvatska jel na kole. Vyjedete Trabantem. Jaký to je, prosím tě, Trabantem takovou dálku k moři?
1: Je to takový uvolňující, je to prostě jinak, než jet prostě autobusem nebo klasickým autem. Je to takový dobrodružství, spíš než výlet.
0: Kam jste jeli? Do jakého města, abychom si tak nějak mohli udělat...
1: Jeli do Biogradu na moru.
0: Takže to znamená pod Zadar. A jak dlouho jste jeli těch, řekněme, 1000 kilometrů?
1: My jsme jeli nějak 13-14 hodin.
0: Aha, a jedete po dálnici, nebo po nějakých okreskách?
1: Po starý jedete.
0: No a co Trabant na to říká?
1: Trabant, ten je v pohodě zatím.
0: Jako opravdu, nebyl žádný problém na cestě?
1: Nebyl žádný.
0: A lidi, fotěj si vás?
1: Ano, chodí všechno. máme tolik už pozdravů.
0: A řekni mi, kolik to žere takhle Trabant, když jdete do Chorvatska Trabantem, plně naloženým?
1: Máme takových 7 litrů spotřebu.
0: 7 litrů, a to není vůbec jako špatný podle mě, to je dobrý.
1: Není. To je slušný. A průměrná rychlost je kolem těch 80.
0: No, a tak máte to na pohodu prostě. No a řekni mi, a v Chorvatsku dobrý všechno, počasí, cajk?
1: No, to je v pohodě.
0: Super. No tak jo, tak šťastný návrat třeba. Kolik vám ještě zbývá kilometrů?
1: Máme před sebou přibližně... 641 kilometrů.
0: Tak ať vydrží s dechem, Trabant. Pořádně vyturujte nám ho, ať to slyšíme v éteru.
1: To přijde. Ono je to tichý.
0: Hele. To byste prodali za dobrý peníze, když to dělá takhle tichý zvuk. Hele, to je dělo.
1: No.
0: Tak přátelé, měli jsme živě Trabanta v éteru a smrdí to ještě poslední otázka. Smrdí to?
1: Nesmrdí.
0: No tak jo, tak super. Tak zdravíme kluky z Bakelitu. Čau.
1: Čau.
0: To byli Bakeliťáci a tohle už je Gwen Stefani, Radio Kiss a Best of Millennium.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Je 9 večer, Martin Hovorka s vámi na Kisu a teď lákačka na to, co nás čeká v této hodině. September Pink anebo Gorillaz.
0: Millennium. Best of Millennium. Každý

0: Na rádiu Kiss vysíláme hudební speciál Best of Millennium. Hrajeme si muziku, co bodovala v hitparádách po roce 2000. A teď připomeneme hudebního velikána, který nás letos v létě opustil. William Orbit, přátelé, je to zhruba měsíc, co odešel, nicméně rodina tuto informaci vypustila do éteru teprve před týdnem, 14 dny. No, každopádně jsem rád, že se u Williama Orbita teďka zastavíme. To je britský producent, který spolupracoval s takovými jmény, jako je třeba Madonna, nebo makal na muzice pro skupiny jako Blur a U2. Takže už jenom jako to, že dělal s takovýhlema špičkovýma hvězdama, o něm svědčí, že byl fakt dobrý, protože rozhodně Madonna nebo YouTube by si k sobě nějakýho nešiku nevzali, takže to byl pan Šikula a nejenom, že produkoval muziku ostatním, on dělal i vlastní tracky a asi nejvíc ho proslavila skladba z roku 2000, Ravers Pavan, která vycházela ze slavného klasického hitu. Písně, skladby. Takže přátelé, teďka si dáme Williama Orbita, který odešel mladý, no jak se to vezme, 69 mu bylo, když odešel, no. No, typoval bych mu méně, každopádně. Vlastně, když udělal svůj největší hit, tak mu bylo 43, což někteří už mají jako po kariéře. Tak si ho pojďme dát. Ravers Pavan, William Orbit a vzpomínka na tohoto velikána hudebního.
1: Millennium. Best of Millennium. Hity nového tisíciletí. Každý pátek večer na rádiu Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a víte, že nerad vysílám sám, že naopak miluju, když jste v éteru společně se mnou, ať už přes telefon nebo vaše vzkazy sem chodí přes kysáckou apku, tak teď, přátelé, klasický páteční večer, tak jak má být. Parta přátel, hoří táborák, kde se grillujou nějaký špekáčky, hrajou se hry, poslouchá se rádio a páteční večer příjemně plyne. Tak přesně to mi vyplývá ze vzkazu, který teďka přišel od naší posluchačky. Já tě zdravím.
1: Ahoj, děkuju za příjemný večer strávený z Kiss Radio. Milenium je nejvíc

0: hezký večer všem kysákům. Ahoj, Miša.
1: Miško, krásný večer přejeme a doufám, že tě potěší další muzika. Tady je Nars Barkley a pecka Crazy.
2: Když hity milénia, tak na kysu. S Martinem Hovorkou.

0: But I want another cocktail.
1: Ladíte Radio Kiss a jak jsem tady teďka poslouchal písničku, tak hnedka bych si dal drink, dostal jsem chuť normálně. Sex on the beach, ale ne, já bych raději volil Kubíčko, Cuba Libre. To já rád. Ale leda pro dnešní večer nějakou Virgin verzi, protože já budu šoférovat, já budu řídit. Já dneska budu za abstinenta. Mimochodem, víte, jaká je nejzbytečnější osoba na večírku? Abstinent bez řidičáku.
2: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Radio Kiss. Be happy.

0: Tady je Radio Kiss. Mám tady pro vás zajímavost ohledně Michaela Jacksona, lépe řečeno ohledně filmu Michael, protože už se oficiálně potvrdilo, že bude dvojčička. Aby taky ne, protože dává to smysl to pokračování, zejména z ekonomického pohledu, protože první film Michael si vydělal již víc jak miliardu dolarů celosvětově. No a Michael 2 má ambici začít natáčet se na konci letošního roku nebo maximálně začátkem roku příštího a celý film by tak v kinech se mohl objevit na přelomu 2027-2028 maximálně, protože teďka jsou všichni rozjetý na Michaela, takže by toho chtělo využít a rovnou do kin poslat pokračování. Ale víme samozřejmě, jak dlouho se natáčela jednička, tak otázkou je, jestli tu dvojku stihnou rychleji. Každopádně zatím není 100% jasné, jaké období života Michaela Jacksona druhý film pokryje. Nabízí se éra desky Dangerous, to znamená začátek 90. let, ale také kontroverzní kapitoly z jeho života spojené právě s obviněními ze zneužívání. Právě první film tyto části kvůli právním sporům musel vynechat. Každopádně ve dvojce se dle tvůrců mohou objevit. Tak víte co? Michaela Jacksona si pustíme a dáme si skladbu z období, kdy se Michael vracel. Velký comeback v roce 2001. Vyšla deska Invincible a na ní byla i tato skladba. Single You Rock My World. Přátelé, před 25 lety Michael zpíval takhle.
1: To nejlepší z milénia. Každý pátek večer na Rádiu Kiss.

New Kids, další klenot z milénia. To byly takový ty kreslený opičky, nikdy nechtěli ukázat obličej, ale pak se ukázalo, že to zpívá ten týpek z kapely Blur, Damon Albarn. Gorillaz a 19-2000, za malý moment už je 22. hodina, já obratem, co pustím muziku od DJs from Mars, tak sedám do auta a mířím do Znojma, kde se dneska uvidíme v music klubu Wasabi, bude to pálivý. A budeme tam rád celou noc ty největší hity milénia. Tak pokud posloucháte na Znojemsku, těším se moc na vás. No a v případě, že máte rádi Hrad Hněvín, tak zítra na Hněvíně velký mejdan, plný oldies hitů z 90. a z milénia. A tam se společně můžeme také vidět. Tak si užijte víkend. No a třeba se potkáme i na vlnách Rádia Kiss. Budu se těšit. Pa, pa.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Jo, to bylo ráno, to uvědomění, kdy vidíš ty hodiny a říkáš si, teď já už měl být dávno v rádiu.
3: No, ale to bylo přesně ono, já jsem vstal a říkám si, ne, to, já to nestihnu, a pak si říkám, ne, já to stihnu. A,
4: no, pár minut.
3: No, pár minut, no, ale bylo to jako...
4: Stane se, Alex.
3: Bylo to šílený. Vykoupení, jaké?
5: A co kdyby Alex třeba před každým vstupem musel říct, omlouvám se, že jsem zaspal, už to v životě neudělám, slibuju.
4: Před každým vstupem.
6: To je ale docela dobrý.
3: Omlouvám se, že jsem zaspal, už to v životě neudělám.
4: A domluvíme slibuju. Se, slibuju, a takhle to pojedeš do konce tohohle roku.
3: I během jukeboxu.
4: Nebo to mám něco textového a to mě baví taky. Patriku, poslouchej, jo. Mm-hmm. Alex otevře kontakty v telefonu, ve svém telefonu. Zavře oči a bude rolovat. Vy řeknete stop a na to číslo, na kterém se zastaví, na to zavolá a řekne, že si dotyčný objednal budíček a ranní básničku.
6: To je výborný. Ježiš. To se mi moc líbí.
4: Takže ty roluješ ve svým adresáři, řekneme stop a ty musíš na to číslo zavolat. Samozřejmě z našeho studia, aby to bylo slyšet.
3: Dobře.
4: Že si dotyčný objednal budíček, ale teď si vem, budeš tam mít třeba svýho doktora, zubaře, že jo?
3: No to je šílený.
4: A budeš mu muset říct básničku raní.
3: No tohle... to je Jako líbí se mi to, ale je to šílený.
4: Je to šílený, ale já bych do toho šel.
6: Já bych do toho taky šel.
4: Já bych do toho šel rychle a už ve 7:45.
6: OK.
4: Alexi.
3: No.
4: A bude ti odpuštěno.
3: No, ale ne od toho dotyčního teda.
6: Alexi, takže si připrav básničku na probuzení pro toho dotyčného nebo dotyčnou.
3: Dobře, dobře, tak jo, tak jdeme na to.
4: Okay. Dobře, vod.
6: Tak jo.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní
1: Kiss. Radio Kiss upozorňuje, že v následujícím pořadu padají sprostá slova, proto by ho neměl nikdo poslouchat.
2: No, takhle padají. To nevíme ještě, co padne, protože my se spojíme s někým, koho možná vůbec neznáme. A je to kvůli tomu, že se Alexovi podařilo zaspat. A tak by se měl nechat vykoupit.
3: Hej lidi, nechte ho být, chudáka. Kdo jste kdy nezaspal, ruku na srdce.
2: Libore, právě si se dostal na blacklist, takže...
4: Děkujeme.
2: Hele, ale opravdu, jako Libor, pár lidí se tě zastal. Že bychom tě měli nechat.
5: To je ale hezký, kysáci jsou hodný.
2: Jsou hodný, ale v tomto směru mají smůlu.
4: Ano, tak. Souhlasím.
2: Alexi, hleď. Nakonec jsme tedy našli přání, že bychom měli rolovat tvým telefonem, adresářem, zastavit se u nějakého náhodného čísla, na to číslo zavolat, živě, aby to slyšeli všichni, a měl by si říci, že ten dotyčný nebo dotyčná má objednané ranní buzení a básničku.
5: A básničku k tomu.
2: Jo.
4: Souhlasím, já si myslím, že můžeme začít.
2: Ty to budeš lídat, Patriku, bude rolovat Alex, budeš
5: Alexovým. Až moc velký hrdina na začátku.
2: Neboj, to bude dobrý. A my právě netušíme, kam se dovoláme, no. Jestli se dovoláme. Rolujeme. Nahoru, nahoru. Stop. Tak. Mrkni na to a budu potřebovat za chvilku telefonní číslo na dotyčného, dotyčnou, nebo firmu, nebo... Co je? Co je s tebou?
5: Tak přečti jméno, kdo to je? Lenka Šanto. A...
4: Kdo to je?
5: To producentka z televize.
4: To je výborný.
2: To je dobrý. Ta sprostá nebude do eteru, že ti bude nadávat.
5: No, tak to bude hezký.
2: Dáš mi telefon?
5: Dám ti telefon.
2: Ježišmarja, no tak to bude. Stydíš se trošku teď?
5: No, strašně se stydím.
2: Jo.
5: Strašně se stydím.
2: Pěkná holka, ty tu máš i fotku?
5: No tak to automaticky.
2: Ty můžeš mít takhle fotky holek v telefonu, jo?
5: To se dělá samo.
2: Já vím, ne.
4: Já jsem si ji našel, to je i scenáristka dokonce, no, člověče.
5: Ano.
2: To se dělá samo. Chudák, jak on mi to zbaští, jak je Alex přepnutý teď do toho, že neví, co bude říkat, jo.
5: Jenom...
2: Mám to, kysáci, mám napsáno telefonní číslo. Lenku už si tady můžeš převzít.
5: Mm-hmm.
2: Kamaráde, nejprve. Troška napětí, protože si jdu zčeknout. Telefonní číslo mám. Linka, výborně. Alex, ready. My tě necháme, celou dobu je to jenom na tobě. Co budeš dělat, nedělat, už je nám jedno,
4: jo, zkrátka jenom má objednané ranní buzení Lenka.
2: Tak. Jestli navážem spojení a jestli to zvedne, tak je to tady. Hele.
6: Nyní jsou všechny obvody obsazeny.
2: Vidí, sakra, vytipla. Co budeme dělat teď?
5: Jaj.
2: Jeden kontakt vedle.
4: Pod tím, souhlasím.
5: Dobře.
4: Tam je.
5: Tak tady máme... No, máme tady.
2: Máme, jo, co tam máme?
4: Pod tím
2: chceš?
4: Pod tím, ne.
2: On chtěl nahoru, to těžíš.
5: Mariano, tak...
4: Co to je, Klára?
5: Já netuším. Já reálně nevím. Já mám hrozně moc čísel.
2: To bychom vůbec... mohli zjistit, protože jenom abyste to pochopili, Alex byl i obchodní zástupce a může tam mít spoustu klientů. Nevadí, pohodej, no, nejsem Klára.
4: Tak jo.
2: Má hezké příjmení, Klára Šalomoun. Ale hlavně, že Kláry fotku nemá, hele jo.
5: Tam se to automaticky nestalo.
2: Takže kamaráde, máme to tam.
5: Tak jo.
2: Je to vytočený, jo.
5: Tak jo, tak jdeme na to.
2: Jdeme za Klárou. Když ono volá takhle brzo, já bych telefon taky nezvedl. A už vůbec nepevnou linku.
7: Prosím.
5: Dobré ráno, tady služba Ranní ptáček. Vy jste si objednala buzení na 6.45, omlouvám se, volám trošičku později. Nicméně, tady vaše ranní básnička. Už je ráno, už je den, otevři svá očička, letí k tobě od medvídka jedna sladká hubička.
2: Položila.
4: Ne!
2: Každý všední den od 6

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Před 7 ráno tady Alex probouzel své kamarády, protože musel náhodně rolovat v adresáři svém v kontaktech. My jsme řekli stop a nakonec jsme se dovolali nějaké Kláře, ale ty sám nevíš, kdo to vlastně, koho máš.
3: Já uložený, vlastně jo? Sám nevím, že já mám takový množství kontaktů a ještě z minulý práce jsme měli takový ten, jako víš to, firmní, že se ti tam propíšou všechny telefonní čísla úplně všech zaměstnanců.
2: Takže... Klára teda nebyla moc sdílná, aspoň prosím jsme slyšeli a tvé buzení taky.
4: Prosím.
3: Dobré ráno, tady služba Ranní ptáček. Vy jste si objednala buzení na 6.45, omlouvám se, volám trošičku později. Nicméně, tady vaše ranní básnička. Už je ráno, už je den, otevři svá očička, letí k tobě od medvídka jedna sladká hubička.
2: Bohužel, Klára v tu chvíli položila telefon.
5: Škoda.
2: Ale jsou tady tací. Ženy naše krásné, které by dali cokoliv, Alexi, za to, aby si jim zavolal.
3: Cokoliv, jo.
2: Jo. Chceš slyšet jednu z nich?
3: Pustota.
2: Soňo, pojď.
6: Alexi, mě teď mrzí, že nemáš mý telefonní číslo. Prosím tě, ulož si ho tam do příště, jo? Děkuju, ahoj. Jo, a moji fotku, ta se ti tam určitě taky automaticky z Facebooku nebo z Instagramu stáhne sama. Nebo když dáš vědět, tak já ti pošlu i novou. Aktuální.
2: Tak co?
3: Jsem zaskočen.
2: A takhle, ty jsi ochoten rozdávat radost ženám?
3: Takhle, já hlavně rozdávám radost té své.
2: Ve vší počestnosti.
3: Ve vší počestnosti.
2: To ano.
3: Ale jakože pokud někomu můžu zpříjemnit den, tak rád.
2: Za chvilku, děkuju, to jsem chtěl slyšet.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Alexi, prosím tě, kontrolní otázka.
2: Ano.
1: Na jaký stanici děláš?
2: Na Radio Kiss.
1: A jak uděláš pořádný Kiss?
2: No, takhle.
1: Výborně, natrénováno máme.
3: Super, super. Ty jsi říkal, že by si rád rozdával radost a jakoukoliv naší posluchačku ženu bys potěšil.
2: No, tak pokud je to ve vší počestnosti, jasně. Tak samozřejmě rád.
3: Samozřejmě. Já ti tady pustím jednu hlasovku.
2: Dobře.
3: A potom si vzpomeň na ten Kiss, který prosím opakuji co nejčastěji, tak aby si Janě udělal hezké ráno.
2: Dobře.
3: Jo.
2: Dobře.
3: Jana by totiž dala cokoliv za to, aby tě slyšela.
4: No, kluci, takový krásný probuzení, co bych za to dala? Proč to položila? Nádhera, nádhera. Ještě ta pusinka na konci, to byla třešnička na dortu.
3: Pusinka na konci. Já nevím, jestli se Janě podaříme. Jo, asi to vyjde. Jo, počkej, líbej jí aspoň půl minuty.
1: Jenom 30 sekund.
5: Ahoj.
3: Ahoj, Jani, tady máš ranní dáreček. Alexi, pojď. Něco pověz, Janičce?
2: Janičko, jak se ti to líbí?
5: Nemám slov, protože ráno máš odjel do práce.
3: Můžeš přidat manželi pryč. Rozjet se, ty drakouši. Ježiš, Jani, neříkej to manželovi tohle, jinak končíme.
5: No, on to pravděpodobně slyší.
2: Tak jedna letí manželovi.
3: Jani, to byla skvělá hlasovka. My jsme si říkali, že ti zavoláme taky a že ti aspoň trošku uděláme radost. Jo?
5: Já moc vám děkuju.
3: Taky, mějte pozdravuj. Se měj se moc hezky.
2: Ahoj.
3: Ať to tedy uklidníme, prosím tě, pro tvoji snoubenku. Je to tvá snoubenka,
2: no, jasně,
3: že ano?
2: Ano.
3: Tak hrajeme písničku taky, jako byste spolu leželi vedle sebe, takže jeden velký Kiss teď pošli jí.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Jakou pokutu jste kdy v práci dostali? A třeba i v jaký výši samozřejmě. Za nějakou třeba i bizarnost nebo úplný nesmysl, říkáte si, to není možný, že bych za tohle byl pokutovaný.
2: Tak já jsem dostal pokutu 5000 za helmu na stavbě, ale kamarád to byl jiný kalibr. Ten byl v jedný nejmenovaný firmě, tam se nesmělo kouřit. Hele, a on šel a zakouřil si. No, tak dostal 50 000 a životní zákaz do té firmy.
3: Tak já dostal zrovna dneska pokutu 6500 za to, že jsem nestihl rozvést zboží, protože jsem ráno nadýchal 0,1 promile, že jsem nemohl vyjet s nákladňákem na rozvoz. Takže na základě toho mám pokutu a ještě důtku od zaměstnavatele.
1: To je zajímavá situace, která byla i zajímavě ohodnocena.
4: Já teda pokutu nedostal, ale moje kolegyně dostala 500 korun a důtku, že souložila s jedním kolegou ve skladu. A na další 3 dny si vzala dovolenou, protože to přišlo domů, mělo to přijít domů poštou a čekala, aby byla rychlejší než manžel.
1: 500 jako dobrá, příště chceme na kukačku.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Do Prahy se valí jedna unikátní záležitost a bude jich dokonce hned několik na jednom místě, ale ta jedna je přece jenom jako wow, úplně nejvíc. Přátelé, bude to takový Kiss Active víkend, ale přece jenom ještě malinko si počkáte, jenom pár dnů, protože přelom srpna a září, přátelé, bude ve znamení toho, že se budete moct v Praze do obecního domu legendárního podívat na známku, která skutečně má bezpečnostní vlastně záruky, jako když vystavujete korunovační klenoty. Úplně
2: až
1: stejný.
2: Takovouhle zámku, známku teda. Tyjo.
1: Nejdražší známka světa je v Praze. Je to známka, která je oceněna 1,25 miliardy, 250, chcete-li, milionů korun za známku z roku 1856 z britské Guajány.
2: Wow.
1: Dochovala se v jediném exempláři a skutečně ta ochrana bude taková, jaká bude. Mm-hmm. Měří pouhých 29x26 mm, váží 0,4 gramů a vlastně, jak tady píšou, není moc hezka.
2: Člověče, není moc hezka, ano. A teď si představ, že seš jakoby pracovník jako nějaký tam security služby, že? A teď ti říká, hele, co dneska hlídáš? Známku.
1: No ne, ale jako mě to připomíná scénu samozřejmě s Jáchymem Hoďo do stroje.
2: Ano.
1: Tam ten Japonec vystavoval miniatury a dával, koukali se na to tou lupou a vždycky to ten obraz vypálilo, jo? Takže tohle by mohlo být něco podobného.
2: Bacha
1: na to. No ne, to musí je hrozná pojistka. Mně se ale líbí ten objev.
2: Uh-huh.
1: Objevil ho v roce 1873 v podkroví jednoho rodinného domu 12-letý školák jménem Louis Vernon Walk.
2: Hezky.
1: No, na tom by nebylo nic tak světoborného, jenomže jemu se úplně nelíbila, ale nechtěl jí vyhodit, tak jí zkusil prodat nějakýmu frajerovi a tam tenkrát místnímu sběrateli a ten jí koupil za 6 šilinků.
2: Ty blá.
1: To bylo prostě s přátelé možná tak na cukrátko, jo, nebo nějaký ten.
2: Jasný.
1: No a pak už to samozřejmě stoupalo až dnes do hodnoty 250 milionů korun.
2: Takže kde je k vidění?
1: Obecní dům, přelom srpna a září, startuje tato filatelistická událost, kde bude pozor k vidění ještě dalších x věcí. Je to poprvé v Republice České, kdy se sejdou tyhle unikáty na jednom místě pod jednou střechou.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Pojďme se teďka podívat za jedním hochem z Velké Británie, který si splnil sen o tom, že založil vlastní stát. Ve 14 letech totiž objevil Daniel Jackson malý kousek země nikoho podél řeky Dunaj a v 18 letech na něm vyhlásil svůj vlastní stát s názvem Svobodná republika Verdis, kde se rovnou jmenoval prezidentem. Přátelé, tenhle ten stát má rozlohu zhruba 0,5 kilometru. Nachází se na malém sporném území, známém také jako Pocket-3, podél břehu řeky Dunaj mezi Chorvatskem a Srbskem, blízko podobného projektu Liberland.
2: Počkej, ale ta země mu opravdu patří?
1: Ta země mu jako opravdu takhle. Je to samozvaný a mezinárodně neuznaný mikrostát, jo. Ale on to prostě nějakým způsobem, to nikomu nepatří prostě to místo, údajně. Tak si prostě šel a on si to prostě vzal.
2: Jo, mě napadá právě v době, jako kdy nemovitosti vylítly hodně nahoru, víš?
1: Jo.
2: Že bych takhle někomu přišel zabrat zahradu.
1: Ale
2: má víš, to... jako já nepotřebuju, ježišmarja, nějaký kus, jo, nebo celý ne. Mu to řekl. Nejsem hladovej.
1: Jo,
2: kolik? Ježišmarja, tak já nevím, má třeba 1500 metrů, no tak já si vezmu 700.
1: No, to stačí.
2: Víš, a vidíš, jaký jsem? 800 jsem mu nechal.
1: Vidíš to. Prosím vás, takže kdo máte takhle kousek zahrady, tak
2: to bych tam píchnul tu štangli s vlajkou a samozřejmě bych se nazval novým majitelem 700 metrů.
1: Zahrádky pana Ludmila.
0: Odpolední Čas. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Víte, že Pokémon nedávno oslavil 30 let svojí existence.
2: Už 30 let.
1: 30 let, to šílený. Jo. Jenom pro představu.
2: Starší než já.
1: Co? Jo, bohužel, rádio. Jinak ale nejdražší Pokémon kartou na světě je Pikachu Illustrator s hodnocením PSA 10. Jejíž hodnota dosahuje 16,5 milionů dolarů.
2: Já bych chtěl,
1: za kartičku.
2: Já bych chtěl takovou kartičku mít.
1: Jo, já bych chtěl být ta kartička.
2: Já bych vám ji střelil za půlku klidně.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte od pondělí rádio Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: Kde jsi to, prosím tě, slyšel, ten song, kde jsi se s ním setkal?
2: Sledoval jsem Eurovizi, že jo, a právě soutěžil s touhletou písničkou jeden Estonec.
1: Teď všichni dobře poslouchejte, Mára tam slyší dokonce celou dlouhou českou větu a jdeme na to.
3: Mám to maso, něco pako.
4: A s tabákem možná?
1: Tak schválně, Máro, co tam máme slyšet?
2: Čau Bela, mám to maso, nám dej ho tu, ty pako.
5: Čau Bela, mám to maso, addicted to tobacco.
3: To je dobrý!
0: To je dobrý! Raní Kiss, od 6 do 10.